0: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi zbytečně přeplácejí za elektřinu. Podle nové analýzy mohou domácnosti kvůli nevhodně zvolené distribuční sazbě zaplatit navíc přes 1,3 miliardy korun ročně. Mnozí lidé přitom ani nevědí, že si mohou zvolit výhodnější sazbu. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali. Změna může některým domácnostem ušetřit stovky korun ročně. Při hašení požáru v Řecku se srazily dva vrtulníky. Nehoda se stala západně od Athén při zásahu proti rozsáhlému lesnímu požáru. Obě posádky byly převezeny do nemocnice, dva členové jedné z nich ale svým zraněním podlehly. Požáry v oblasti už spálily více než 10 000 hektarů země. Čeští hokejisté do 18 let dnes vstoupí do Hlinka Grecky Cupu. Na úvod turnaje v kanadském Edmontonu je čeká souboj se Spojenými státy. Ve skupině pak narazí ještě na Německo a Finsko. První dva zápasy začnou ve 21 hodin našeho času. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Slavnostního otevření zimního stadionu v Třebíči se zúčastní celá řada skvělých hokejistů. Odchovanci Horácké Slavie se představí v červené variantě dresů. Těšit se můžete například na brankáře Utahu Karla Vejmelku, čerstvou posilu třineckých ocelářů Filipa Pirochtu nebo Martina a Romana Erata. Chybět nebude ani další někdejší hvězda NHL Vladimír Sobotka. Aréna se slavnostně otevře 8. srpna. Zdá se, že tropy nás neopustí ani tento týden. Na Vysočině bychom dnes v maximech měli opět naměřit až 35 stupňů a většinou bude polojasno, místy i oblačno. Výjimečně se může objevit přeháňka.
10: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čau. Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
1: Hezké ráno. Musím říct, že jste mi chyběli, bylo to dlouho, naposledy jsme se tady potkali v červenci a najednou, a je srpen. Třetího, hezké ráno. S vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Krásné srpnové ráno.
2: A Michal.
1: Čau, tak pojďme na písničky. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná pondělní snídaně šampionů.
0: Hit Radio Vysočina.

Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno vám všem. Pojďme se z kraje pondělní snídaně ohlédnout za minulým týdnem. Máme tady 5 zásadních zpráv. V Americe zatkli ženu, která do barelu s vodou v kanclu nalila tekilu a označila to za podporu týdnu.

0: To je dobrý.
1: Taky vědci potvrdili, že provokování manželky redukuje u mužů stres o 90%. Dělám. V Lotyšsku si zase ženy začaly pronajímat muže, protože jich je prý málo. Nedělám. Švýcarsko se stalo první zemí světa, kde si na nový iPhone vyděláte za 3 dny. Taky. Nemám. A nový Spider-Man pokořil rekord v počtu vydělaných peněz za první den promítání. To je zajímavý. Jo. Mě teda baví nejvíc asi ta tequila v tom barelu s vodou a říkám si, že konečně někdo teda, kdo rozumí pojmu firemní benefity.
2: Mě spíš překvapuje, že celý týden jsme měli teploty kolem 40 stupňů a ani jedna zpráva o teplotách se tam nedostala do toho výběru.
1: Ono bylo teplo minulý týden. Tak jestli vám přišlo, Davide, jestli ti přišlo, že bylo minulý týden teplo, tak si užiješ tenhle týden.
2: Máme se na co těšit.
1: No tak zvládněte to. Hlavně ráno, vy, kdo teďka vstáváte a jedete do práce. Ten rozjezd je možná vlažnější, ale my to trošku nakopneme. Silver Forever Love, 6 hodin 11 minut, tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: naprosto fantastický Teddy Swims Lose Control. 7:15, 2 minuty, dobré ráno z Hitrádia.
1: Minulý týden bylo hrozně, možná se vám někomu přehříval mozek jako teďka Míšovi.
0: Jakoby.
1: Ale máme před sebou další tropickou vlnu a podle předpovědí pojedeme v tom režimu grilovacím až do pátku. A dokonce je teda takový horko, že soudcům někde dovolili odložit taláry, čověče.
0: Já to chápu. My tady musíme být prostě v dress code, v oblečení, jo, to u nás se to jako netýká, ale já jsem snad někdy četl, člověče, že tenhle týden by mělo být až jako třeba 41 stupňů někde zase.
1: Je to odporný. Vydržte každopádně, protože ta odměna přijde, přijde přesně na koncert Marka Ztraceného, kdo se chystáte, jo. Teploty v tu dobu od pátku spadnou na příjemných 25, 26 stupňů hezky. A stejně hezky má být i celý víkend.
0: No vy, když se nechystáte, tak samozřejmě i vás se to týká. Není podmínka si koupit lístek na koncert Marka Ztraceného, abyste si užili normální počasí, takže se těšíme. Nicméně takový tip pro vás, kdo nás teďka ladíte, nezapomeňte uzavřít všechna okna a dveře. Já jsem se teda ráno vracel ještě z garáže do bytu, abych to všechno zavřel, takže u knejpů hermeticky uzavřeno.
1: Ty jsi normálně takový okenní influencer, ty to říkáš strašně často, tohle. A hlavně ty okna zavřete
0: ráno. No říkám to často, protože často je prostě velký vedro, že jo? Já vím, že to nemůže pochopit někdo, kdo má doma klimatizaci.
1: Ne, já nemám celý byt klimatizovaný, já mám jednu místnost, kde mám věc, co je velká jako kráva, no. A aby to fungovalo, tak to dělá strašný hluk.
0: No a teď si vem, že my, kdo nemáme ani tu jednu věc, tak co máme dělat? No všechno to zavíráme prostě. Takže budu se o tom bavit do té doby, co budou tyhle nechutný vedra. Tak, Rehab in my head, za malou chvíli pro vás tady na Hitrádiu a taky přehodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v provozu na trase s Chrudimi směrem na Žďár nad Sázavou na příjezdu do Ždírce nad Doubravou. Bude probíhat údržba vozovky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: 6 ráno.
1: Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Vrchlabí a tohle je Hit Radio. Přesně o půl sedmé, krásné ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update. Irsko se loučí s hudebníkem Glennem Hansardem. Veřejnost se dnes může rozloučit se zpěvákem v Dublinu. Pohřeb se uskuteční v úterý. Hansard se proslavil mimo jiné Oscarem za píseň Falling Slowly, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. V Praze začíná festival Prague Pride. Během týdne nabídne téměř 200 akcí, které letos spojuje téma Časy se mění. Vyvrcholením bude sobotní duhový průvod centrem metropole, na který pořadatelé očekávají kolem 50 000 lidí. Na jihu Chorvatska se o víkendu tvořily extrémní kolony. Na přechodu do Černé hory čekali někteří řidiči až 10 hodin. Dopravu výrazně zkomplikovalo střídání dovolenkových turnusů i silný provoz na hlavních tazích.
0: Co s tím? Jako v autě sedět nechceš? Venku být nechceš? Co ty chceš zabít normálně?
2: No, mě to úplně tady ta zpráva přinesla do dětství, kdy jsme jezdívali s našima Felicí, jak říkala taky Jasmin, bez klimatizace do Chorvatska. Ty kolony, to bylo peklo, teď člověk neví, jestli si může doskočit ven na záchod, nebo zase se to o trošku rozjede,
0: no
2: šílený.
0: A já si myslím, že to je velký test teda rodinný soudružnosti, když 10 hodin strávíš někde v koloně.
3: To my jsme opravdu takhle zažili a to bylo na rozvod po každý a s bráchou jsme se taky málem zabili v tom autě.
0: A kamže to bylo, jaký to byl přechod?
2: Hele, Chorvatsko, Černá hora.
0: A Černá hora vysílá z Hradce, ale... Čumbalamba! Cože?
2: Tam už v lékaři zase připravují na zimní sezónu.

0: Rosalyn Snap na Hit Radio. 8 minut po půl sedmé, krásné ráno. Tohle, co budeme řešit, to není provokace, prodáváme, jak jsme nakoupili, a to je to, že vědci spočítali, jak by měl vypadat dokonalý den.
1: No tak pojď.
0: Tak jo, jdeme na to. Takže pracovat by se mělo maximálně 4 hodiny denně.
1: No bodej.
0: Dobrý začátek. 6 hodin bychom se měli věnovat rodině a partnerovi a 2 hodiny bychom měli sportovat a ten zbytek odpočívat. Tak tohle jsou ideální hodnoty podle vědců.
1: A to zní opravdu jako dokonalý den. To se mi líbí. Kdyby to takhle bylo, tak
0: to by bylo super. To by bylo skvělý. Takže vědci spočítali, že 4 hodiny práce, jo, takhle. Pokud by to počítal váš šéf, tak mu v téhle rovnici vyjdou úplně jiný čísla. Nicméně, říkám si, 6 hodin s partnerem denně trávit.
1: Ty jo, my to máme, si myslím.
0: Jo. Já si myslím, že lidi, co jsou spolu dílek 2 roky, takže to není možné toto splnit.
1: Asi vybočujem, čeme.
0: Ježiš, tak klimatizaci máte doma, vybočujete, to není možný. Takže pokud to vychází teda 4 hodiny pracovat denně, tak po obědě volničko, na 2 hodiny si zaběhat a pak se 6 hodin milovat.
2: Hele, říkali to v rádiu.
0: No. Swedish House Mafia, John Martin, za malou chvíli tady na Hit Radio, taky aktuální doprava, tak hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto.

0: Skvělé ceny a vždycky něco navíc.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Moravských Budějovicích v ulici u Mastníka na Třebíčsku je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici. Objížďka je jednosměrná a je značena.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Chvíli po 6:45 si dáváte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, taky Daša, dobré ráno.
1: Po delší době se podíváme na Slovensko, protože tam mají novinku, která rozvířila debatu. Nově totiž řidičský průkaz získají jen ti, kteří doloží dokončenou základní školu a pozor, týká se to lidí některých i jako zpětně, jo. Takže buď doma vyštracháte opravdu vysvědčení z devítky, anebo se potkáme v autobuse.
0: No a z toho mi vychází, že teďka teda celý Slovensko hledá vysvědčení z deváté třídy a kdyby se to zavedlo u nás, jo, tak taková otázka do větru na vás, kdo ladíte. Víte, kde máte schovaný vysvědčení z devítky? Já teda nemám nejmenší tušení, jestli vůbec jako ten papír existuje. Ještě, jo.
1: Vůbec.
0: To, že bychom neřídili.
1: Spíš ne, ale zase si říkám, ty jo, jakože co si myslíte o té zprávě jako takový, protože
0: já si myslím, že to je málo, psychotesty bych tomu ještě přidal, ale já úplně vidím tu kontrolu, no promiň, co si já říct.
1: No ne, že znám lidi, kteří jsou jako doktoři, ale řídit neumějí a pak máš lidi, co nemají základku nebo mají jenom jako a vlastně jako řídí super přece.
0: Ale někdo nepotřebuje ani vysvědčení k tomu řízení, že jo. Ale já úplně vidím, jak, to, jak probíhá ta kontrola, jo? Že jo. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení vozidla a teď je to tam štracháš, jo. V tom se vidíme všichni a hledáš to. Máš tam tady občanka, tady techničák, tady vysvědčení, tady zelená karta. Takže my bychom neřídili. Vysvědčení z devítky nemáme. Tak pojďme na další hity. Last Good Night, Pictures of You, 6:50. Dobré ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Červenec byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Nejtragičtějším dnem byl 27. červenec, kdy si nehody vyžádali 6 obětí. Od začátku roku zemřelo na českých silnicích už 222 lidí. Spojené státy a Irán dnes obnoví vzájemná jednání. Americký prezident Donald Trump oznámil, že předtím odložil plánovaný rozsáhlý vojenský úder proti Iránu. Podle Trumpa o odklad požádal Teherán i některé státy Perského zálivu, Irán to ale popírá. Jednání se mají týkat mimo jiné situace v Hormuzském průlivu a iránského jaderného programu. Argentinský prezident chce trestat politiky za zadlužování země. Javier Milei navrhl, aby při dlouhodobém schodku státního rozpočtu prezident, ministři i poslanci přišli o plat. Podle něj mají důsledky špatného hospodaření nést politici, nikoliv občané. Návrh je součástí balíčku reforem, které mají zabránit dalšímu zadlužování země. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zoo Jihlava připravuje na srpen další večerní dětské prohlídky s průvodcem. Během nich se společně vydáte po stopách vývoje života na zemi. Poznáte dávné předky dnešních zvířat a těšit se můžete i na zajímavé úkoly i nevšední setkání se zvířaty v podvečerní atmosféře. Prohlídky se budou konat 8. a 29. srpna. V plánu jsou i večerní prohlídky pro starší. Více info na webu Zoo. Horké tropické počasí nás na Vysočině bude provázet také dnes. Připravte se na teploty až 35 stupňů. Odpoledne se pak může objevit i přeháňka nebo bouřka, ale to jen ojediněle.
4: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
5: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné ráno.
7: Krásný pondělí.
8: Snídaně šampionů.
6: Jasmin, nevím, jestli to nevíš, ale dá dohromady dvě slova krásný a pondělí je docela odvážný, takhle v pondělí ráno. Takže doufáme, že vy máte super start pracovního týdne a k tomu nám dopomáhají skvělý hity David Guetta a Kim Petras. Tak jdem na to, hezké ráno.
5: Hit Radio Vysočina.

0: 4 minuty po 7 si dáváte Hit Radio, za to jsme moc rádi. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Pojďme do jižních Čech. Na Budějicku mají policisté na kontě celostátní pátrání po recidivistovi v Krunýři.
1: Recidivista v Krunýři.
0: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém Krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
2: Leo Tryskáč.
3: Pachatel utekl ze svého výběhu.

0: toho jsme zachránili a ujeli jsme se ho. A to byla Fenečka taková jako hodně zmatená, jo. A my jsme se, nevím, když se rozváděli rodiči, tak jsme se stěhovali, ale jenom třeba 3 ulice dál, jo. A jeden den jsme jako venčili, oba dva ty psy, a ta menší Fenka, tak jak jsem říkala, že byla zmatená a už taková starší, tak ona ještě do toho byla bouřka a ona se nějak vylekala těch hromů a blesků a někam zdrhla. A my jsme jí potom sídlišti naháněli třeba 2 hodiny a pak jsme zjistili, že ona se vrátila před vchod toho minulého bytu.
1: Nekecej.
0: A tam na nás čekala, ona se ještě asi nezvykla na ten jako novej.
1: No ona prostě věděla, kde jí dali víc najíst, no, tak se vrátila tam, kde byla spokojenější, no.
0: V Sklamutě my jsme byli předtím tam i my, takže
1: jo,
0: šlo jenom o to.
1: Jo takhle. No, my jsme takhle měli, vzpomněl jsem si, kdyby to někoho zajímalo, měli jsme Andulku.
0: Mm-hmm.
1: No a Míšu nenapadlo nic jiného, než že jí pustí, že by se mohla prolítnout po bytě, no. Jenže to by nesmělo být otevřený okno, no. Takže Andulka, já bych poprosil budějické policisty, jestli by se po ní nemohli podívat, už je to teda hodně let zpátky a možná toho ptáka někde potkají. Co u Davidu? Něco? Jaký zvíře?
2: U nás ne, ale známý říkal, že měl 2 hady a když odjel na dovolenou a jeho maminka je měla krmit, tak jeden útek a ona šla do Zvedmexu a koupila novýho, jako aby to nepoznal. A ten známý říká asi po 2 týdnech, že našel toho původního.
1: Aha.
2: 3. hada,
1: jasně.
2: Jak je úplně samozřejmě hladovej, sklepe se zimou někde za gaučem. Já si říkám, měl jsem 2 hady, teď mám jenom 3, no a pak samozřejmě zatlačil na maminku a z tý to vypadlo. No.
1: Proč říkáš, kamarád, prostě tomu nepřiznáš normálně?
2: Zmála,
1: jak vypadá hladovej had?
0: To jo, co to bylo?
2: Je tenčí prostě, no.
0: Tak co uteklo vám, pokud teda někdy něco, naháněli jste někdy nějakou zvěř, nějakýho mazlíčka?
1: Pojďte nám to nahrát na WhatsApp, budeme moc rádi. 777-937-777, nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo a budeme rádi, když se pobavíme. Teď JP Cooper a Astrid S na Hit Rádiu v 7.08. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Tohle jsou Depešáci, tohle je Hit Radio, 7:45. Krásné pondělní ráno. Na Budějicku velká policejní akce, konkrétně v Budějicích utekl žilvák Leo, recidivista opět. Pro informaci nejdále utekl 5 kilometrů od domova. No a tak jsme se ptali vás, jestli vám někdy váš zvířecí parťák utekl, vzal roha takzvaně.
1: Přišlo strašně moc zpráv, strašně moc hlasovek, tak jsme stihli něco vybrat. Píše třeba Lucie: dobré ránko, tak děda koupil naší dceři vytoužené kačenky. Akorát prodávající se zapomněl při prodeji zmínit, že se jedná o běžce. Takže v okamžiku, kdy jsme je dali do ohrádky, tak se propašovali ven a vzdušnou čarou pryč. Jednu jsme stihli, akorát dvě utekly přes plot do lesa. A když jsme viděli dceru zkroušenou, že má místo 3 kačenek jenom jednu, tak jsme se vydali do lesa se síťkou na motýly, protože jinou jsme neměli a šli chytat kačenky. Kdyby šel někdo okolo a ptal se, co děláme v lese se síťkou na motýly, a my odpověděli, že lovíme kačenky, tak nás vezou k Chocholouškovi. Nakonec vše dobře dopadlo, asi shodou štěstí jsme je našli a vrátili už ale do zabezpečenější ohrádky.
0: To mělo hezký konec. Děkujeme Luci za zprávu. Co nemělo hezký konec, tak to je zpráva od Ondry. Dobré ráno. Syn měl u jeho mamče afrického šneka a ten jim utekl za kvárka. Byl tak rychlej, že už ho nenašli.
1: Africký
0: jakou rychlostí
1: šnek?
0: Běží šnek africký? Jasmin, nemusíš to hledat, bude to strašně pomalu. Dost pravděpodobně. Taky píše Iva: dobré ráno, u nás běžně utíkalo prase s chlívku a promenádovalo se po náměstí. Jakože regulérně přelezl, lomeno přeskočil chlívek. Dokonce jsem o tom psala na základce i slohovku. / sportovec Pepa.
1: Pepino.
0: To je jak já, sportovec Michal, máme to hodně společného tady s tím prasetem. Taky tady máme nějaký hlasovky, pouštím to od Čárky.
2: A my jsme opravdu také jednou naháněli, nebo dvakrát jsme teda naháněli hada. Jednou byl vlezený v posteli v úložném prostoru a podruhé se schovával ve skříni. Jenomže byl hnědý a nebylo ho možné najít, takže přítel musel přijet z práce a musel hledat hada, protože já jsem z něho měla stres. Takže utekl, našel se a pak šel pryč.
1: Mě zajímá, proč má někdo doma zvíře, ze kterého má stres, jo? Jakože já bych hada doma neměla, ale já je nemám ráda, ale když už je někdo doma má, tak se předpokládá, že jako teda je má rád a nestresuje ho to zvíře.
0: Tady je ráda úžovky, nebo nějaký menší takovýhle tvory.
1: Žádný.
0: Taky tady máme jako hlasovku od Hanky, zprávařky z východních Čech.
3: Dobré ráno, jsem vás poslouchala, fakt mě to pobavilo teda, protože my jsme měli pískomily. Měli je opravdu jako mení číslo, jo, protože když mě bylo 12, tak jsme bydleli v paneláku ve 13. patře na Hradecký Benešovce. A jednou jsem se takhle nudila a chtěla jsem tomu pískomilovi ukázat výhled, tak jsem ho takhle vzala na ten balkon a udělala. Když se nevrátila, tak snad se aspoň pokuchal při tom letu, no.
1: Tak to je strašný.
0: Mohli bychom tady rozjet další debatu, jaký zvíře vám kde vypadlo z balkónu?
1: Na morče.
0: Ježiš, ale to jsme nechtěli vědět tam taky, no. Ale víš co, já jsem ten příběh nechtěl vytahovat teda, ale teďka, když jsi zmínila si, jo, tak my jsme měli morčátko a ono skočilo z balkónu. Ono to nebylo úplně vysoko, třeba 15 metrů, jo. A my jsme mysleli, že už... Co myslíš, že už není, tak jsme ho jakužeho teda pohřbíme a on se probral a vyskočil. Hele, bylo nesmrtelný, no, tak to je jen tak na dodatek, no. Děkujeme za vaše příběhy, to nás moc pobavilo, tak bacha na ty vaše zvířata, hady a prasata a tak dále. A my k vám posíláme další hity, tohle je Taylor Opelite na Hit Radio 7:18.

0: Nejnovější Taylor Swift na Hit Radio v 7.22. Jaký zvíře vám kdy kam uteklo? O tomhle se tady bavíme a přišla ještě další, nebo takhle, těch zpráv přišlo spoustu, ale tohle nás pobavilo. Brý pondělní ránko. Měli jsme hada krajtu královskou. Jako malí jsme samozřejmě zkoušeli, jakou část těla dokáže jak moc zaškrtit a ano i krk. Pak nás nenapadlo nic lepšího, než je nechat volně plazit po bytě. S kočkou se tak nějak zvesela ignorovali, takže pohoda. No a po nějaký době, kde je Bára? Had. Táta tenkrát převrátil celý byt na ruby, pračku v koupelně pryč, pod vanou nic, celou kuchyňskou linku tenkrát udělal. Nakonec si našla kočka svým vysedáváním u porcelánového slona, co jsme měli v předsíni. Nikdo nevěděl, že je dutej. Inu, opravdu byla Bára stočená do klubička uvnitř toho slona. Hezký den, Honza.
1: Takže Exupéry, malý princ, opravdu had v slonovi, že jo?
0: Had ve slonovi. Jo. A to chceš, já teda nevím, jak to máte vy, ale já nemůžu jít spát, dokud nenajdu třeba vosu, která do toho bytu vlítne oknem, jo? Ale vidět, že tam je někde had. A...
1: Ježiš, mě normálně přejel mraz po zádech.
0: Ne, přejel tě had po zádech. Pojďme na další muziku, za malý moment Pitbull, Chris Brown, International Love, taky aktuální doprava, no a už teď se můžete těšit na rychlou pětku. O co budete soutěžit, prozradíme za chvíli.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i postilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 000 měsíčně. Více na www.sankro.cz.
6: Sankro.cz.
5: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na D1 na 100. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, rozhodně to tam moc nehoňte.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update. Šťastnější ráno začíná už večer. Odborníci doporučují zařadit krátkou večerní procházku, odložit mobil alespoň půl hodiny před spaním a dopřát si teplou sprchu nebo koupel. Právě tyto drobné návyky mohou zlepšit kvalitu spánku i náladu po probuzení. Nekaždý dokonalý muž bývá ideálním partnerem. Psychologové upozorňují, že charizmatem, úspěchem nebo sebevědomím se někdy skrývají vlastnosti, které mohou vztah komplikovat. Důležitější než první dojem je podle nich to, jak se člověk chová v běžném životě, řeší konflikty a dokáže budovat dlouhodobý vztah. Když žena vydělává víc než muž, roste riziko rozchodu. Prosáhlá studie z 28 evropských zemí, včetně Česka, ukázala, že páry, v nichž žena zajišťuje většinu příjmů, se rozcházejí častěji. Vědcům se ale nepotvrdilo, že hlavní příčinou jsou mužské ego nebo tradiční genderové role. Mm-hmm.
0: Zajímavý, tak my se tady se Směna se nikdy nerozejdeme, protože my máme stejně.
2: Hlavně vy nejste ve vztahu, ne?
0: My jsme v rádovém vztahu tady. Ale teda točí, takže když vydělává žena víc než muž, tak ten muž to nedává. Davide, asi přijde moc práva, to vypadá. Pojďme soutěžit! Je tady rychlá pětka. Každý den soutěžíte o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov, kompletní péče pro růst vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
3: K tomu taky unisex parfém Sandalwood Violet Leather se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Matrix Golden 736 a je tady rychlá pětka s Tomas Arsov.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomase Arsova, taky unisex parfém svůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a s námi ve vysílání je kdo? Dobré ráno.
3: Ahoj, já jsem Monča.
0: Monča?
3: Mm-hmm.
0: Ahoj Mončo, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak ty budeš mít možnost si zasoutěžit právě o tady ten parádní balíček, tak zeptám se tě, jsi připravena?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký zelený nápoj z jemně mletého čaje si v posledních letech oblíbili lidé po celém světě?
3: Matcha.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Mončo, jak se jmenuje přístroj, kterým si po umytí vysoušíme vlasy?
3: Fén.
0: Je to pravda.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik gramů má 0,5 kilogramu?
3: 500.
0: Ani odpočet se nemusel pouštět.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje manželka Šreka?
3: Fiona.
0: Mhm. A pojďme na tu poslední otázku.
2: Kolik barev má česká státní vlajka?
3: 3.
0: Měli jsme to i se zvěnou. A byly to 3! Mončo, ty vyhráváš! Ty máš vlastně dvojitý štěstí, protože ty jsi byla náhradní volající. Já jsem se tady snažil dovolat někomu před tebou, nezvedal to a proto jsem se ptal, jak se jmenuješ až ve vysílání. Takže Mončo, gratuluju!
3: Děkuju moc.
2: Gratulujeme ti nesmírně. My připomínáme, že Tomas Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a opravdu dneska radí tisícům lidí, jak mít ty zdravější vlasy. Takže Moni, pecka.
3: Super.
0: Moni, tak děkuju. Vydrž na telefonu, doladíme detail a přeju hezký ráno. Zatím, ahoj.
3: Děkuju. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tohle jsou hity na vaše pondělí ráno, ke všemu, co děláte, Guru Josh Project Infinity. 7.41.
1: Rozeznat člověka od AI není vůbec snadný, ale od víkendu už si umělá inteligence na člověka nebude moc hrát, protože v celé Evropské unii začaly platit nový pravidla, a to sice, že všechno, co vytvoří nebo upraví jenom umělá inteligence, tak musí být nově viditelně označený. Jenže to prej neplatí pro rádio.
0: Já tohle teda, o čem se bavíš, tak to kvituju, já to ráno viděl, vyskočilo to na mě na Instagramu, na nějakém videu, a v horním rohu byl text vygenerováno AI, jo. Ale jak ty říkáš, no, tak musí to být teda jenom pro diváky, ve videích, na fotkách označeno, tak ještě, že ne teda pro posluchače, protože bychom prostě museli přiznat, že David Jošt
1: tady vlastně jako
0: neexistuje.
2: Teď právě odpočívá doma.
0: Davide, počkej, musíme to, hele, když se to musí značit, tak to označíme tady taky, jo. Hele, ještě než promluvíš.
1: My jsme si nahráli jeho smích a vždycky ho tady pouštíme.
0: Tak ještě než promluvíš, musíme to označit. Mluv.
2: Krásné ráno všem.
0: Tak.
1: Nebojte se.
0: Nebojte se, opravdu má tady jenom Jasmin. Alex Warren za malou chvíli na Hit Rádiu. Taky předáme dopravu. Dobré ráno.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D1 na 221. kilometru ve směru na Vyškov. Stojí porouchané osobní vozidlo a blokovaný je pravý jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity do práce, na cesty, domů, na dovču, všude nás posloucháte Evanescence v 7.53. Je pondělí, nechtělo se vám do práce, takhle, ať děláte cokoliv, tak vaše práce je super, fakt, věřte tomu. Pojďme na chvíli do Indie. Chlapi v Indii lezou, pozor, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek do stok plných splašků, aby ručně uvolnili ucpanou kanalizaci. A berou za to asi 100 denně. To je tak jako motivační věc, jo, že opravdu, jestli se vám do té práce nechtělo, takže teď už se vám možná chce.
1: V Indii se opravdu ponoří do práce.
0: Je to... To tam dostává jako úplně jiný level. No tak, jestli se vám nechtělo do práce.
2: Hele, ale tak nevíme, jestli třeba nemají nějaký dobrý firemní benefity, že jo? Multisportku, 6 dnů dovolený.
0: To je pravda, no.
2: Služební auto.
0: Myslím si, že, nevím, nejsem si jistý, David, a myslím si, že spíš ne. Pojďme na hity. No nejde se vám do té práce hnedka o pár dní klíp. Jede, že jo? My víme. Madcon, Baggin, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirá,
4: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
5: Mikové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se vrací další vlna extrémních veder. Teploty mohou v příštích dnech vystoupat až na 39 stupňů a tropické budou i noci. Od středy začne přibývat oblačnosti a dorazí přehánky i bouřky, které vedra ukončí. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou i nadále zatěžovat zdraví i dopravu. K českým hranicím se blíží nebezpečný škůdce jasanů. Invazivní brouk zvaný polník jasanový byl nově potvrzen na Slovensku i v Maďarsku. Odborníci varují, že dokáže během několika let zničit celé jasanové porosty, vyzývají proto veřejnost, aby hlásila podezřelé nálezy. Pitná voda poteče z Česka do Polska, vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku zásobovat část lázeňského města Kudova zdroj. Důvodem je nedostatek vody na polské straně hranice. Ročně by mělo do Polska odtéct přibližně 11 000 kubíků pitné vody. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Slavnostního otevření zimního stadionu v Třebíči se zúčastní celá řada skvělých hokejistů. Odchovanci horácké Slavie se představí v červené variantě dresů. Těšit se můžete například na brankáře Utahu Karla Vejmelku, čerstvou posilu třineckých ocelářů Filipa Pirochtu nebo Martina a Romana Erata. Chybět nebude ani další někdejší hvězda NHL Vladimír Sobotka. Arena se slavnostně otevře 8. srpna. Zdá se, že tropy nás neopustí ani tento týden. Na Vysočině bychom dnes v maximech měli opět naměřit až 35 stupňů a většinou bude polojasno, místy i oblačno. Výjimečně se může objevit přehánka.
12: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
15: jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Dobré ráno.
18: Krásný pondělní ráno všem.
19: Snídaně šampionů.
17: Cože tady útočí? Jaký škůdce jasanů, nebo co to bylo?
20: Škůdce jasanů, no.
17: A tak... co to žere takový polník jasanový?
20: Tak neví se jasan.
17: Jako jasan. No jasan. A je to v Polsku teda zatím, jo. Tady ta potvora.
20: No snad to nebude brzo u nás.
17: Aha,
20: no.
17: Takže to je polník jasanovi. Pojďme na hity. Rudimental Ella R na začátek 8. hodiny.
21: Hezké ráno. Rádio Vysočina.

0: Castle a LR Waiting All Night.
1: 8:05, dobré ráno. Já se vám musím se tím přiznat. Hoši, já měl víkend. Katastrofa.
2: Hoši.
3: Směl mít nějakou svatbu, ne?
1: Katastrofa. No, na svatbě jsem byl a právě co tam se stalo. Byl jsem tam jako disc jockey a bylo něco před 11:00 dopoledne, jo. A chvíli potom, co jsem to tam všechno si postavil a tak dále, říkám, dám si jedno pivko. Já jsem si to pivko postavil takhle na ten svůj stolek vedle konzole a nikdy se mi nestalo, že by někdo přišel a třeba mi do toho něco nalil, jo, ani já sám sobě. A já jsem se nějak blbě otočil, byl jsem teda střízlivej, pozor, a celý to pivo jsem se byl do té konzole.
3: Ajajajajaj.
1: Takže teď co?
2: No, to není levná.
1: Byl jsem teda střízlivej, pozor, a celý to pivo jsem se byl do té konzole.
3: Ajajajajaj.
1: Takže teď co?
2: No, to není levná záležitost.
3: Jak už to přijde zhruba?

0: Vysušil všude vevnitř pivo a objednal jsem si ještě teda v noci nějaký ten izopropyl alkohol, abych to mohl propláchnout. Hele, normálně jsem to udělal, včera jsem to dělal 4 hodiny a funguje. Zachráněno.
1: Co na to říct?
0: Zachráněno. No co na to říct, že mě napadlo takhle, že jsem blbec, ale že mě napadlo, že to proberem s váma, jestli se vám někdy stalo něco, že jste si něco zničili svojí nešikovností, že jste na to dávali až tak velký pozor, že pak jste přišli a normálně to rozsekali.
1: Já si pamatuju, když začínali počítače, tak jsem nalil tátovi ledovej čaj do klávesnice a pokaždý, když se potom ta klávesa zmáčkla, tak ona tam chvíli vydržela a až potom zase vyskočila nahoru, takže no, se nepsalo úplně dobře.
0: No jasně, jasně.
2: Já asi nic takového nemám, nebo popřemýšlím, ale tím pádem pojďme se zeptat našich posluchačů.
0: No určitě, myslím si, že to vymyslíte vy líp, nebo vymyslíte. Pojďte nám nahrát vaše storky na 777-937-777 přes WhatsApp. Co se vám vaší nešikovností podařilo zničit? Případně nám to sem hojte jako zprávu, budeme rádi. Teď Miraj na Hit Rádiu 807.

0: One Republic, Hit Radio, za malou chvíli 8:45, dobré ráno. Člověk na svoje věci občas dává až tak velký pozor, že si je sám zničí. Bavili jsme se tady o tom, že svojí nešikovností jsem si o víkendu polil DJskou konzoli pivem. Nějak to teda přežila, jo, ale chtěli jsme vaše příběhy, jestli se vám taky někdy něco podobného stalo.
1: Petr píše, nazdárek ve spolek, taková ta klasika, skočil jsem do bazénu a asi po 5 minutách koupání říkám, co to tam je na dně za bordel. No byl to můj telefon, samozřejmě, že nefungoval ani po vysušení. To je klasika, jo? Nevím.
0: Taky Bobina. Ahoj, týden starý noťas, co mi koupil otec. Vzala jsem si ho do práce na noční, no a zvrhla se mi do celé klávesnice sklenice polotučního mlíka. Oprava stála skoro stejně jako nový noťas. Musela jsem si na to půjčit na tajíňačku, aby otec nevěděl. Byly to nervy. Od té doby zásadně nekonzumuji v blízkosti elektroniky. Mm-hmm. Bobina, s tímhle souhlasím, já už si to pivko taky nebudu dávat na ten stůl.
1: Ivana, ahoj, tak já jsem si vyprala mobil i s bundou na dlouhý program. Už se nevzpamatoval.
0: Máme tady taky pár hlasovek, třeba hlasovku od Zdendy, od Vlastíka z Blanska.
2: Zdraví mít rádio z Blanska. Také se stala zajímavá věc. Synovi jsme koupili nový mobil. A hned ten den, jak jel na kole, šli se koupat k řece, samozřejmě mobil utopil. Někdy jsme ho sušili v troubě, tak jsme ho nezachránili.
0: Ani tu troubu.
2: Takže 5000 váhy a tak jo, tak to je asi všechno. Ať se vám daří, pozdravuji vás, Vlastík z Blanska.
0: Děkujeme Vlastíku z Blanska, no jestli jste ho sušili na 200 v té troubě, tak to chápu, že to ten telefon nedal. Tak je tady máme hlasovku od Zdendy.
3: Pak to rád. Tak jeden z mých úplně prvních telefonů byl starý Siemens, který neuměl vůbec nic, nevibroval, měl jeden řádek a byl to hrozný pekáč. Pak jsem podědil po tátovi jeho vytuněnou 33 desítku Nokia, starší generace budou vědět. A měl jsem zvyk, že když jsem zašel koupat, tak jsem si telefon položil na okno, jenže ten starý Siemens nevibroval. A ta 33 desítka už vibrovala, no a jednou jsem se šel takhle koupat, ležím a začne mi vibrovat telefon a tu vibrací se mi sesunul pěkně do vany, spadnu, já jsem telefon zvedl, ještě jsem kamarádovi stihnul říct, že mi spad telefon do vody, že ho asi za chvíli neuslyším, pak telefon kleknul, nechal jsem ho 2 dny vysoušet a stará dobrá 33 desítka se probrala k životu a další pár let mi slušně sloužila. Takže to dopadlo nakonec dobře. Díky, mějte se, čau.
1: Neskutečný.
0: Zdendo, samozřejmě, že pamatujeme my dinosauři 33 desítku. Pamatuješ 33 desítku?
1: Já,
0: i taky, no neskutečný.
1: I taky.
0: Já teda, mě taky jednou spadl telefon do toalety. Ta člověče, to vám řeknu, já jsem měl v kapse a při stahování tepláku ono to narazilo do prkínka a najednou žbluňk a bylo to.
4: No jak to s ním dopadlo?
0: No bylo hajzlu. Nefungoval teda jinými slovy. Tak děkujeme za vaše zprávy, těch zpráv a hlasovek tady ještě spousta, my se tady tím probereme, moc za to díky, no a vy si můžete užít další parádní hity, tohle je Leon na Hit Radio, minutu po 8:45, hezké ráno.

0: Leony, Don't Worry na Hit Radio.
1: Dobré ráno. Máme tady ještě dozvuky toho, co jste si kdy zničili. Pobavila mě zpráva. Já měla luxusní bílou blůzku. Když jsem ji měla oblečenou, tak jsem si dávala veliký pozor, ať na ní něco nekápne. Poblíž červeného vína jsem ani sedět nechtěla. A když jsem ji prala, nevšimla jsem si přilepené červené ponožky na horní straně pračky. Dál asi nemusím psát. Bulela jsem a byla jsem na sebe naštvaná. To zamrzí, když má člověk nějaký oblíbený kus oblečení. Máte nějaký kus oblíbeného oblečení?
2: Já mám taky takhle pak už bárku růžového oblečení, který bývalo bílý předtím, no.
1: No, tak kdo máte na sobě dneska bílé triko, vy třeba ty, Jasmin, tak opatrně, ať se nepokypete. Za chvíli další hity.
3: To není nové, to je jenom vyprané v pervole.
1: Co možná měli opípat, no. Já jsem se spíš zastavil a tě asi řekl, nepokypete. Já bych řekl, nepokydáte, to se říká na východě Čech, ale přítelkyně je z Krnova, tam se říká nepokypete, čověče, no. No prostě nepokecáte. Sia, Chandelier za chvíli a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Humpolce do Havlíčkova Brodu mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem, se kvůli dopravnímu omezení tvoří v obou směrech kolony.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: taky Hit Radio v 8.32. Michal, Jasmina, David s vámi, vaše ranní trojice. A David má ranní update.
1: Ranní update. Do Prahy letos dorazí další akční legenda. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi přijede do české metropole také Dolph Lundgren, známý především jako boxer Ivan Drago z filmu Rocky. Herec vystoupí na akci Noc s legendou, která se uskuteční na konci letošního roku. Maďarský festival Ozora předčasně končí. Pořadatelé ukončili jednu z největších světových akcí psychedelické hudby po smrti dvou návštěvníků. Jeden muž zemřel po pádu z konstrukce u hlavního pódia, další návštěvnice podle organizátorů podlehla infarktu.
2: Slušný mejdan.
1: Sociální sítě mění způsob, jak prožíváme emoce. Psychologové upozorňují, že už krátce po probuzení nás internet vystavuje záplavě informací, které vyvolávají strach, závist, vztek i radost. Naše emoce jsou přitom podle odborníků stále stejné jako před tisíci lety. Změnilo se jen prostředí, ve kterém je prožíváme.
0: Takže změnilo se prostředí, tak jak to asi vypadalo třeba v jeskyni po probuzení, teda, když ty emoce jsou stejný. Co jsme dělali? Dneska totiž se probudíme, nevím, jak to máte vy, ale zkontroluješ telefon, že jo? Tak co se dělo v té jeskyni? Probudil ses a co? Musel se, tak dáváme lajky na Instagramu, tak mě napadá, že jsi musel pochválit někoho toho vedle sebe.
3: To je tak krásná kožešina.
0: Ty jsi to koupil, mají na šínu.
4: Chtěli byste se probudit takhle jedno ráno v pravěku?
0: V pravěku? No tak já si myslím, že na Slovensku přes booking nějaký ubytko seženeš, ne?
3: A když už jsme u toho Slovenska... A...
0: Náhodou, co čert nechtěl. No name, tak mě alebo áno. Je to vaše v 8.33 na Hit Radio.

0: Shakira. 8.40. Máme to i s ohňostrojem. Krásné ráno z Itrália.
1: Nenechte se rušit, ale máme tady důležitou zprávu od amerických lékařů, kterou musíme nutně předat a ohlásit, protože američtí lékaři museli oficiálně upozornit veřejnost na to, že pánská ochrana opravdu není na opakované použití. Opravdu to museli říct nahlas, nikdo to nevěděl.
0: Jak opakovaný použití? Co s tím teda jako dělali potom lidi? Nebo...
1: No, prostě někdy, Míšo, otočit nestačí. Někdo to asi dělal zřejmě.
0: To hodili do pračky, ne?
1: Používali z obou stran nejspíš, takzvaně.
0: To se neděje. No možná to teda opravdu vyprali, no já si představil, jak na tom, na té pomůcce je ta vysačka, co máš na oblečení třeba. Víš, co tě pak škrábe takhle do krku, třeba na triku, jak tam je napsáno, prát na 30, nežehlit, že jo. Ale jaký režim potom dát na pračce? Schválně, jaký režim bys na to dala na pračce?
1: Tak... Teďka mám novou pračku a je tam AI režim, co to případně, když nevím, vybere za mě, ale to bych asi to jemné bych, prádlo.
0: To bych nejen, jasně, já bych to radši nedělal, jestli pak nechceš 18 let platit alimenty.
1: Jemné prádlo, anebo když to potřebuješ rychle, jdeš rychle na akci, tak tam je, že jo, rychlé praní.
0: No ale to trvá 20 minut, ne?
1: 15.
0: Ježiš. Nickelback, Rockstar, za malou chvíli taky Zara Larsson na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 000 totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Hit Radio, Hit Radio.

0: Krásné pondělní ráno, tohle jsou hity pro lepší náladu, Lady Gaga, Abrakadabra. 8.52, dobré ráno. Otázka, kolik si myslíte, že jste za svůj život líbali lidí? Nepočítá se polibek mezi přáteli, ale opravdu líbání se všim všude. Tak aspoň, kolik si myslí, že to je?
1: Jako jestli se vracíme i do doby třeba
0: základky. No úplně od začátku, no jasně, komplet.
1: Tak komplet, jakože jestli jde jenom o líbání, tak si myslím, že je to třeba 11-12 lidí.
0: 11-12, dobře, já tady mám statistiku, vědci...
1: A proč neřekneš ty?
0: Protože jsem to nedopočítal.
1: On se nedopočítal.
0: No já totiž nesouhlasím nebo nechápu tu statistiku, se kterou přišli vědci, spočítali naši celoživotní líbací bilanci a prý průměrně za život políbáme 19 lidí a prolíbeme čisté 2 týdny v kuse.
1: 19 lidí, no tak tam nejsem a doufám, že nebudu, jelikož jsem šťastně zadaná.
0: No, mě by zajímalo, jestli jste teda nad nebo pod průměrem, takže chápu, že teda jsme tady pod průměrem ve studiu, ale vzpomenete si,
1: aspoň někdo
0: teda. Vzpomenete si na to číslo 1 vůbec, vlastně vzpomeneš si?
1: Vzpomenu si, no, nebo takhle, to úplně jako to první, to byla pusa a nebylo to líbání, líbání bylo až s někým jiným vlastně. Mm-hmm. Takže, ale vzpomenu si na obojí a při tom líbání to mi ten klučina omylem nějak jako...
0: Dobrý, stačí,
1: ne,
0: no,
1: ne, to není jasně. Nic hnusnýho, vypravil žvejkačku jako ke mně do pusy.
0: Skvělý, no, tak no. Hnusný to bylo. Já si vzpomínám, kde to bylo, jak ten člověk vypadal, ale trošku tam drhne to jméno, no. Myslím, že to byla asi Káťa, myslím, no, Kateřina. No asi. A vzpomenete si, s kým jste se líbali naposled?
1: No tak.
0: Zadala Arsen na Hit Radio v 8.54. Krásné ráno.

0: Jsme v cíli. Pondělní snídaně šampionů právě končí. Zara Larsson, to byl ten poslední song. No a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, zvládněte ten novej týden a tohle pondělí a slyšíme se zase zítra.
0: Hlavně zvládněte ten dnešní hicák, tak zítra ráno v 6.00 tady.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: No a samozřejmě za malou chvíli si užijte další muziku, Imagine Dragons, Mark Ember, taky Offenbach. Tak zítra.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 150 ve směru na Brno dejte pozor na porouchané auto a ještě jednou D1 v úseku mezi 119. a 141. kilometrem ve směru na Brno. Tady bude u Krajnice probíhat údržba zeleně, takže i tady opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více než 14 000 kusů padělků. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
8: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%. To znamená, každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
7: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galantérie. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý, jak už dříve oznámila rodina na síti Facebook. No a fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0. V nové ligové sezóně zůstali 100%, stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice. V dalších zápasech pak Bohemians Hradec 0-0 a Olomouc Mladá Boleslav 2-2.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
1: Tak dneska očekáváme opět slunečno, i když mohou se vyskytnout nějaké ty přehánky nebo bouřky, hlavně odpoledne a večer. A teploty odpoledne 33 až 36 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Tak se zase zahřejeme. S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Žzušťáková. Přeju vám krásné pondělí a teď už pro vás Imagine Dragons.

9 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byly Offenbach. Za námi víkend, opět horký, tak nevím jak vy, ale my jsme se chladili. Nezapomněla jsem se sprchou ani na zvířata, takže hadicí pokropit koně, pak jít k večeru se psy k rybníku. Takový jsou vlastně moje poslední dny, pořád se to opakuje, ale stihli jsme třeba v sobotu večer i koncert Hradišťanů v Moravských Budějovicích a bylo to nádherný. Ovšem nejvíc jsem se zasmála, když tam jedna holčička, co seděla s maminkou přede mnou, tak prohlásila hned po prvních pár písničkách, že ona má ale hlad. A teď já jsem si říkala, tak a jsou v pytli, co ta maminka bude dělat, jenže maminky jsou vždycky připravený, takže normálně vytáhla housku obloženou, jakoby pěkně se šunkou, dala holčičce a bylo po problému. No, tak zdravím všechny připravené maminky, co chystají svačinky pro děti. Posílám z Hit Rádia Vysočina právě teď Evu Farnou a přeju hezké pondělí.

0: Soler na Hitradiu Vysočina a dneska jeden melounu. A já jsem zrovna nedávno viděla na Instagramu takový tip, že stejně se ten meloun nikdy nedá sníst úplně celý. Takže máme ty zbytky nakrájet do mrazáku a pak si ho házet do vody místo ledu. Nebo si ho dávat přímo do pusy jako takový ledový osvěžení, jako takovou melounovou zmrzku. Tak si myslím, že to asi vyzkouším, protože ty kostky ledu do vody, nebo kostky ledu, kostky melounu do vody, to se mi jako hodně líbí. No a k tomu za chviličku na Hitradiu Vysočina třeba Linkin Park, tak zůstávejte s námi.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitradia Vysočina.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Pozitivní minutka na Hit Rádiu Vysočina. Jihlavská zoo se může pochlubit novým přírůstkem, narodila se tam černobílá samice alpaky a můžete ji najít ve společném výběhu s ostatními alpakami. Je to tak hezký, já mám strašně ráda mláďátka. Jenom teda bacha, takový jako upozornění, alpaky plivou a není to vůbec obyčejný plivnutí, je to taková hezká zelená směs jídla. Potvrzuje to dokonce moje kamarádka, která schytala ten zelený nános přímo takhle pěkně do obličeje na bok, jo? Takže udržujte bezpečnou vzdálenost. No a na Hit Rádiu Vysočina právě teď srdcovka pro vás, Culture Beat, Mr. Wayne, a je to taky pozvánka k poslechu Hit Rádia Vysočina dneska po 12. hodině. Tak zůstávejte s námi.

0: 9 hodin 37 minut, ladíte Hit Radio Vysočina. Dneska máme zajímavý výročí. Italský mořeplavec Krištof Kolumbus vyplul před 534 lety na svou první cestu do Indie, během níž objevil Ameriku. Takže jestli se chystáte vyplout někam na dovolenou, kdo ví, co cestou objevíte. Každopádně klidně dejte vědět.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pojďme se podívat na dálnici D1, kde na kilometru 113 ve směru na Prahu musíte dát pozor na porouchanou dodávku Ukrajinice a D1 na kilometru 117 ve směru na Brno. Tady stojí odstavené osobní auto, takže i tady opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už od pondělí budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia, na jižní Moravě mohou vystoupat až na 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. České středohoří je motýlým rájem. Dlouhodobý monitoring ukázal, že na některých tamních lokalitách žije přes 1000 druhů motýlů. Jaké konkrétně ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
13: Čísla nezahrnují jen nápadné velké motýly, ale i noční můry nebo drobné motýlky, které laik snadno zamění za mušky. Přestože to působí impozantně, motýly ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké. Potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny.
12: Velké množství z nich tak patří mezi ohrožené druhy řazené do červeného seznamu. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony, ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Dopravní zácpy vznikaly na celé jadranské magistrále i v severních částech Chorvatska. No a česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristýnou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než dvou hodinách.
14: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: Dneska očekáváme jasno, polojasno, při zvětšené oblačnosti se můžou vytvořit přeháňky nebo bouřky, hlavně odpoledne a večer, a ty odpolední teploty 33 až 36 stupňů.
10: Hit Radio Vysočina.
0: Dneska je pondělí, podíváme se na to, co se v tomto týdnu děje, kam by se dalo vyrazit, tak zůstávejte s námi a tady jsou taky další hity.

0: Walk the Moon na Hitradio Vysočina. Tak jak bylo řečeno v našich zprávách, i o tom dneska píšou samozřejmě na internetu všude, že o víkendu se stály kolony na chorvatských dálnicích, takže vlastně my můžeme být strašně rádi, kdo nejel do Chorvatska a je doma, že jsme se tomu vyhnuli, to je super, že jo. Hele, úplně já to nenávidím, takový to plný narvaný auto, vzadu natěšený děti buď k moři nebo už třeba domů, že jo. A teďka ty kolony, vedro, naštvaný manžel, naštvaná já, protivní děti, ne, děkuji, nechci. Takže, jak je nám v práci hezky, že jo? A k tomu vám nabízím poetiku z Hitradia Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: co se děje na Vysočině.
1: Do letního kina v Jihlavě vás zvu ve čtvrtek po setmění na film Mandalorian a Grogu z sci-fi Star Wars. Vezměte deku, přátelé, a přijďte si užít film pod hvězdami do letního amfiteátru v Jihlavě. No a vyrazit můžete taky třeba na prázdniny v Telči, kde na vás čeká hudba, divadlo a taky pouliční ruch, který doplňují řemeslné stánky, workshopy, výlety do okolí, tak si to rozhodně nenechte ujít.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i postilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš, a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 tisíc měsíčně. Více na www.sankro.cz.
7: Sankro.cz.
6: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tohle je Lucie a Daniela na Hit Rádiu Vysočina. I dneska se totiž budeme lákat na večer. Poslouchejte Hit Rádiu Klasik od 18 hodin. I dneska nabídneme to nej z 80. 90. a milénia. A máme tady právě tuhletu upoutávku. Lucie a Daniela, ačkoliv tahleta písnička působí tak jako na první poslech jako poetická a mystická balada, je prý hodně, hodně erotická.

0: Lily Woo, The Pricks a taky Robin Schulz na Hitrádiu Vysočina. Celý minulý týden jsem na tom dřela a stačil nedělní návrat dětí domů z tábora a už není uklizeno. Všude se válí batohy, tašky, upračky, hromady špinavého prádla a najednou jejich plný dům, mají hlad a na lince se po nich válí skleničky a talířky. Takže prostě pojďme se s tím smířit, éra uklizeného domu je pryč, ale jsem ráda, že je mám doma. Tak jak to máte s dětmi, už se vám po nich stýská, pokud je máte někde na prázdninách. A nebo jste rádi, že na chviličku vypadli. Za chviličku Cyril na Hitrádiu Vysočina. Pojďme na ty děti myslet.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirář,
2: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Mikové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Hitrádio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 v úseku mezi kilometry 119 a 141 ve směru na Brno bude u Krajnice probíhat údržba zeleně a jinak se jezdí na silnicích na Vysočině bez problémů. Pokud byste ovšem o nějakých komplikacích věděli, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí, letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem pak bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Festival provází přísná bezpečnostní opatření. Během vysokých teplot bychom měli chránit také naši kůži. Na přímém slunci buďte co nejmíň. Pokud je to ale nutné, je potřeba dodržovat určitou ochranu. O jakou jde, vysvětluje dermatolog Petr Arenberger.
8: Přes poledne nejsme na sluníčku, existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
7: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Spojené státy a Írán dnes začnou znovu jednat. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádali Teherán a další země regionu, Íránci to označili za lež. No a Sarah Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xinyi udolala ve třech setech a čeká jí Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
9: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: Tak dneska očekáváme jasno nebo polojasno, odpoledne ale klidně při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, hlavně teda odpoledne a večer. Teploty dneska 33 až 36 stupňů, v noci nám to klesne na 22 až 19, v údolích klidně jenom kolem 17 stupňů. Očekáváme jasno a někde se samozřejmě může vyskytnout nějaká přehánka nebo bouřka. Tak kéž by, že?
5: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina stále Markéta Zušťáková. Přeju vám krásné a pohodové pondělí a posílám právě teď kapelu Mirai.

11 hodin, 11 minut, posloucháte Hit Radio Vysočina. V dnešní době už je možný úplný všechno. Třeba ve Švýcarsku si můžete na týden najmout klauna, aby někoho sledoval a děsil. Chápete to, tohleto, jo? Hele, komu byste asi chtěli něco takového udělat? Tak to by musela být buď velká nenávist, anebo strašně blbej vtípek od kamarádů. Tak, já bych do toho nešla. Někoho děsit takhle. Blbej fórek. Tak zůstávejte s námi na Hit Radio Vysočina, další hity pro vás.

0: Zaspíval Oli Mers na Hitrádiu Vysočina, prázdniny jsou v pilce a my jsme se vás zeptali, co už jste všechno za ty prázdniny vlastně stihli.
1: První půlku prázdnin jsem si užila zatím pracovně, ale v té druhé pojedeme s rodinou do Barcelony.
2: Prázdniny pro mě už tradičně začaly náloží hudby na Vysočina Festu. Potom jsme se přesunuli do Rakouska a teď nás čeká v druhé půlce prázdnin dovolená v Černé Hoře, tak na to se moc těším.
3: Tak první polovina prázdnin byla pracovní a druhá polovina prázdnin bude ve znamení výletu do Francie na kole.
2: První polovinu léta jsme si užili úžasně, již tradičně jsme ji po 11. zahájili na Vysočina Festu v Jihlavě. Odtud jsme jeli do Karlových Varů na filmový festival, kde jsme si to také velice užili a potkali spoustu herců. Přeji všem hezký zbytek léta.
0: No a teď zbývá možná ještě dodat a pochlubte se klidně i vašim kolegům v práci nebo nám napište, co vás právě ještě o prázdninách čeká a nemine. Tak psát můžete samozřejmě na náš WhatsApp, číslo už myslím si, že všichni dobře znáte a je to 725 44 38 37.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
6: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: to meet you a taky Miles Smith na Hit Radio Vysočina. Před námi Marek Ztracený, kterého už tento týden čeká ten velký koncert na Letenské pláni. Já jsem četla na Markově Instagramu, že by strašně chtěla, abyste ho označovali třeba i cestou na koncert. Vaše pocity, emoce a tak, všechno to chce Marek znát. Už jsem tam viděla, že nějaká faninka si nechala udělat speciálně nechty, že je ztracená. Krásný nechty. Jedna faninka zase si nechala udělat takový jakoby pěkný tenisky přímo na tu Letenskou pláň. Takže jako jo, krásně jste nachystaný. Tak mě jenom zajímá, kolik dní zbývá do velkého koncertu.
1: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 4 dny.
2: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: Slyšeli jste Pink na Hit Rádiu Vysočina. Evropské přímořské destinace letos opět zpřísnily pravidla pro návštěvníky, takže turistům hrozí opravdu dost vysoké pokuty, třeba za to, že zabírají místo někde na lehátku, že kouří někde, kde nemají, že pouští hlasitou hudbu. Hle, pokuty jsou i za močení do moře nebo pohyb v plavkách mimo pláže. A ty pokuty jsou fakt tučné. Tak než někam pojedete, tak si to fakt zjistěte, ať nevím, ať se vám ta dovolená třeba neprodraží, no. Nebylo by to příjemný. Radši si dát nějaký drink navíc. Tak každopádně za chviličku Miley Cyrus na Hit Rádiu Vysočina. Já se loučím, přeju hezké pondělí a zítra v 9. Ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utekl z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utekl z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
6: Leo Tryskáč.
7: Pachatel utekl ze svého výběhu.
5: Leo Tryskáč.
1: Dnes si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Opravuje se obchvat Moravských Budějovic. V jednom směru auto jezdí přes centrum města, druhý zůstal na obchvatu. Na začátku i na konci obchvatu jsou krátké úseky řízené semaforem. Počítejte se zdržením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
6: Dotace z Fatre jsou zpět.
7: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
6: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
7: Ti, co sousedům staví novostavbu.
6: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
8: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane bezmála 16 miliard. Letní dovolenou nikdy naruší nečekané zdravotní potíže. Pokud naše dítě onemocní mimo domov, rodiče často nevědí, jak postupovat, co v takové situaci dělat, poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
11: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
10: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je nutné předložit platný průkaz pojištěnce. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu. Jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Závod odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. A teď ještě pohled k nám.
2: Větrný Jeníkov zvažuje obnovu části zámku. Je v něm obecní úřad, pošta i knihovna. V levém křídle by měl vzniknout kulturní sál, který obci chybí. Měl by tam být také menší kinosál a novomanželské apartmá pro pořádání svateb. Větrný Jeníkov teď zkusí sehnat dotace a od nich se bude odvíjet i případný start rekonstrukce.
12: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: I dál čekejme na Vysočině slunečno a maxima 33 až 36. K večeru se výjimečně může přehnat bouřka nebo přeháňka. Tropická bude na řadě míst v regionu i dnešní noc.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Máme tady první pracovní pondělí srpna roku 2026. Půlka prázdnin za námi. No jo, se to dětem blíží. 12 hodin, 2 minuty. Já vám přeju nádherné poledne, taky dobrou chuť k obědu. Pokud půjdete na polední pauzu, tak možná budete mít pocit, že se přímo pod váma úplně roztejká ten chodník. tak je to takový malej náznak moonwalku, tak si dáme Michaela Jacksona jako první srdcovku. Je to hit, který je fantastický, protože ve videoklipu proti sobě tančí, kromě najatých tanečníků, i skuteční gangstři z nepřátelených gangů v New Yorku. Michael Jackson je tenkrát takhle chtěl dát dohromady. No a pak je tam ještě jedna zajímavost a ta je o kytarovém solo, který uslyšíte v průběhu. Řeknu vám zbytek hned, jak tebe první srdcovka skončí. Začínají srdcovky, ještě jednou krásný pondělí.

0: Michael Jackson. Ve 12 hodin a 6 minut takhle hraje Hit Radio. První srpnový pondělí. Boží, co? A fajn, že to pondělí stojí za prd.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio, Michael Jackson, tedy srdcovka číslo 1. V průběhu tohle hitu, tak tam ke konci byla nádherná pasáž, kytarový solíčko, a to kytarový solo tak hrál Eddie Van Halen ze skupiny Van Halen. A je to prostě, je to nádherný příběh, protože prý když producent, který dával dohromady právě píseň Beat It, mu zavolal, že Michael Jackson by si přál, aby tam zahrál kytarový solo, takže tomu ani jako nevěřil. Nakonec to vzal jako takovou malou brigádku, byl extrémně, extrémně vyděšený, co se stane, až se to dozví, zbytek této legendární kapely Van Halen. Vzhledem k tomu, že měli interní pravidla, že nikdy nebudou dělat žádný bokovky mimo. Jo. Navíc, nevzal si za to ani korunu. Zabralo mu to zhruba 20 minut ve studiu a nakonec se to stalo součástí jedné z nejlegendárnějších písní ever, která byla natočena. Michael Jackson Beat It a taková jako ukázka toho, že když prostě člověk jako chce, tak může udělat nádhernou věc a takový malý dobrý skutek i bez nároku na honorář. Když už jsem řekl, že to byla jeho malá brigádka, tak si říkám, když tady máme ty srdcovky, pojďme i my dneska zavzpomínat na brigády. Ne, co? Hele, to je třeba 30-40 let zpátky, vej, taky pro někoho. Jaká byla vaše první brigáda? A nebo alespoň brigáda, na kterou úplně nejraději vzpomínáte? Jo, a ideálně, že by se za ní dostali i zaplaceno. 777-937-777, kdy jindy vzpomínat na brigády než v létě, že jo, a navíc v pořadu, který tou minulostí je protkán vlastně od A až po Z. Tak si dáme další srdcovky, za chvíličku Moby a teď Lutricia McNeil. Tohle se vám bude taky líbit. Srdcovka s číslem 2. Další srdcovky, za chviličku Moby a teď Lutricia McNeil. Tohle se vám bude taky líbit. Srdcovka s číslem 2.

0: Moby na Hit Radio, zpěvák, kterou svou přezdívku dostal od svých vlastních rodičů.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to úplně, když se narodil jako miminko, ne kvůli tomu, že by byl velký jako velrybá, když se narodil, ale je to skutečně podle legendárního příběhu Moby Dick, protože Mobyho pra strýc je spisovatel, který opravdu napsal legendární příběh Moby Dick. A tak rodiče teda jako památku na svého slavného příbuzného, tak mu už tenkrát jako sudíčky dali tuhle přezdívku a vidíte, nakonec je možná ještě slavnější než ten spisovatel. Schválně, jestli si vzpomenete, kdo to napsal. No, pojďme na brigády. V srdcovkách vzpomínáme, tak David píše, hele, první větší brigáda byla natírání střechy v takovém počasí, jako je dneska. Vylévali jsme barvu na hřebenu a roztírali ji smetákem. Když vyšla až do rýny, tak jsme byli rádi. Zdraví David. Kámo, tak to vůbec, ale vůbec nezávidím. To je šílenost. Další píše, čau, já jsem pomáhal dělat svodidla na dálnici. Myslím, že mám spálený záda do dneška, už je to přes 20 let. Zdraví Patrik. Masakr. OK, další. Pěkný odpoledne, moje první brigáda, nebo mojí první brigádu mi domluvil tačka. Jezdila jsem s pár lidmi na pole okopávat řepu. Nebyla to zrovna nejlepší práce, bylo vedro a šlo to těžce, ale vzpomínám na to ráda. Hezký den, Simča. No tak pojďme vzpomínat dál. 777-937-777. Nemusí to být první, může to být nejvtipnější brigáda. Si taky pamatuju, já jsem na střední škole nosil tričko služba zdarma a dělal jsem službu zdarma. A teď co to bylo? Umýval jsem okna na benzínce, bylo to fantastický. Dělal jste to taky někdo?

0: A vybral jsem záměrně Scarlett, I Wanna Be Free. Což je hit do tohohle počasí. Jenom tak jako, aby kolem nás tak hezky jako lehký vzdušný vánek proletěl. Jo, nic, z čeho by nám praskla pumpa, z čeho bychom se až moc rosili. Tohle je jako ideální hit na osvěžení.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byli jsme tady v 90. letech, teď půjdeme do 80. let a to se vzpomínkou tady mé posluchačky Lenky, která píše, moje první brigáda se opravdu povedla. Měl to být pobyt za reprezentaci školy, ale vyklubala se z toho brigáda v Kohynorce. Makali jsme s kamarádkou jako divé, ale bylo nám oznámeno, že plníme na 100%. Bylo mi 17, teď je mi 55, ale vzpomínám na to dodnes. No tak vidíte, to je prostě neuvěřitelný. Občas člověk tak zažije něco, co na první pohled není až tak úplně jako ideální zkušenost a nakonec je to přesně ta vzpomínka, která se s vámi táhne po celý život a vzpomínáte na ní rádi. Jo, to je ještě další věc. Co další vaše vzpomínky na brigády? Čau, já jsem taky měl okna na benzínce a výborně, taky někdo se zkušenostma jako já. Pokračuju dál zprávě. A ten pocit, když jsem přišel domů, vysypal ledvinku plnou kováků a viděl těch peněz před sebou, ten je nezapomenutelný. Taky si pamatuju, když jsem od někoho dostal dýško jenom jednu korunu, anebo když jsem jedné kamionačce umyl čelní sklo. Ona hodila fórek, že by potřebovala umýt i podvozek. Já se začervenal, ona mi dala stovku a odjela. A zdravím všechny kamionačky. Prostě humor kamionaček, ten je k nezaplacení. Holky, vás budeme potřebovat ve středu ve dvě při ruletě dvojí smyslů. No, nádherný vzpomínky na první brigády. Super. Teď mi klidně ještě napište vzpomínku, jestli si vybavíte, co se tenkrát hrálo za muziku, co vás tenkrát bavilo, co jste tenkrát poslouchali, protože postupně tak se měníme, jak stárneme, často se nám mění i hudební vkus. Tak co jste poslouchali v době, kdy jste chodili na brigádu, tenkrát předpokládám, že to bylo buď ve Walkmanu, že jo, nebo v Discmanu, možná jste měli ještě sluchátka přes hlavu, takový ty malý, anebo možná už i pecky. Tak i tak byli na drátech, to jako stoprocentně, prostě na šňůře. A co jste poslouchali tenkrát? Já vám to zahraju za chvíli v srdcovkách na přání. Do té doby například Rehab nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: Rihep a Iná na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Máme 12 hodin 35 minut, posloucháte Hitrádio, s váma Jirka Pelnář a pokud jste si nás zapojili a zapli právě teď, tak věřte, že je to ten správný čas, protože přidá mi srdcovka na vaše přání. A tu už tady mám vybranou, je pro Karla, který píše: Zdarec, já si za peníze z brigády koupil sluchátka k Discmanu, který měli na kabelu ovladač hlasitosti a dokonce jsem si mohl přepínat na další písničky. Makal jsem tenkrát v hospodě, hrozná čtyřka, dětci tam vysedávali od rána do noci a dýško nenechávali skoro žádný, takže našetřit byl opravdu nadlidský úkon. Tenkrát se pořád všude hráli jenom kabáti, tak pro mě to je super vzpomínka, jestli bychom je mohl zahrát, budu ti vděčnej. Zdraví. No tak jasně, tady jsou Malá dáma. Díky za zprávu, srdcovka na přání.
2: Utrhla trávu a začala hrát ta malá dáma z předměstí, co umí lidem

0: ve 12:42 s vámi Jirka Plnář, za chviličku také Regen Bone Man, stihneme ještě Bensona Boona a mám tady ještě jednu zprávu od Terky, která píše na WhatsApp Hitrády a 777-937-777. Píše, ahoj, moc mě mrzí, že se mi dneska nezahrál na přání Marka Ztracenýho. Terko, neboj, já to takhle řeknu nejenom tobě, ale i vám ostatním, kdo jste si o Marka psali, protože Máru si u nás na Hitrádiu samozřejmě ještě užijete i dneska až. Marek se chystá na největší český koncert v historii, tenhle pátek na Letenský pláni a my se na něj těšíme taky, takže aby jsme si navodili tu atmosféru, no tak samozřejmě Marek Ztracený, tak bude nedílnou součástí vysílání Hitrádia. No a už to možná, já vlastně nevím, jestli to můžu říct nebo ne, tak je to takový malý tajemství, tak na toho využiju, že posloucháte teďko a že si to necháte pro sebe, ale my Hitrádio na místě budeme přímo na Letenský pláni a já tam navíc budu ještě živě a budeme vysílat přímo tam odsaď, já nevím, jestli to můžu říct nebo ne. Ale to, jestli jsem to mohl říct, nebo ne, se rozvím za chvíli, protože během pár okamžiků se možná otevřou dveře ke mně do studia a přijde pan ředitel a řekne mi, ty jsi se úplně... A já řeknu, jo! A proč ne, teď je pondělí, pojďme udělat nějaký crazy věci. Takže máte se jako na co těšit. Takže můžu slíbit, Marek Ztracený určitě dneska ve vysílání Hitrádia bude, aby jsme se navnadili na tu mega show, která bude na Letenské pláni. By the way, koukal jsem, pořád jsou lístky, není jich už tady mnoho, tak kdybyste měli v pátek volno a chtěli byste zažít něco, co tady nebylo a upřímně řečeno ani nevíme, kdy ještě bude a jestli vůbec, a to největší český koncert v naší historii, tak můžete. Můžete být součástí, lístky jsou v prodeji.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i postilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 000 měsíčně. Více na www.sankro.cz.
6: Sankro.cz.
5: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu? No.
2: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Benson Boone na Hit Radio s hitem Beautiful Things. Dneska jsme taky slyšeli nádherné věci v našem vysílání. Srdcovky Hit Radia od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin 5 legendárních hitů, které nás provázely v průběhu našeho dětství, puberty, dospívání, manželství, rozvodu. Prostě jsou to ty naše životní hity. Zítra opět v pravé poledne ve 12 hodin dalších 5 srdcovek. No a pokud máte rádi hity z 80. a 90. let, tak doporučuju i dneska večer poslouchejte Hit Radio, a to mezi 18. a 21. hodinou, kde vás čeká 3 hodiny přesně těchto legendárních písní. Za chviličku nejnovější zprávy. Lucie je připravená, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Opravuje se obchvat Moravských Budějovic. V jednom směru auto jezdí přes centrum města, druhý zůstal na obchvatu. Na začátku i na konci obchvatu jsou krátké úseky řízené semaforem. Počítejte se zdržením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
5: Baru, ty jsi hlavička.
4: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Pro Tomáše Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrný trest 20 let, dalších 9 let pak za darování bitcoinů ministerstvu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka a jeho tehdejšího náměstka Drahomíra Daňhela požaduje 6,5 roku vězení. Čeká nás další série horkých dní, zvláštní péči tak potřebují i naši domácí mazlíčci. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukrýt se do stínu a nepobývat na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
10: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sáláním, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřát.
9: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scénáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin v Anglii. Podle tvůrců jde o 4. český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky ve větším měřítku dostává také do britských kin. Teď se podíváme k nám.
1: Zájem turistů o Vysočinu je zatím srovnatelný s loňským rokem. Do státních hradů a zámků sice dorazilo méně lidí než loni, naopak se ale zvedl zájem o koupaliště a kempy. Největší vliv na to mělo samozřejmě počasí. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Vysočině je dlouhodobě Zoo Jihlava. Do té třeba v červenci přišlo přes 60 tisíc lidí.
11: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
1: I dál čekejme na Vysočině slunečno a maxima 33 až 36. K večeru se výjimečně může přehnat bouřka nebo přeháňka. Tropická bude na řadě míst v regionu i dnešní noc.
12: Jirka
2: Kapelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 2 minuty, taky ještě jednou dobrou chuť k obědu, pokud jste se rozhodli, že vyrazíte až po pravém poledni, i když ono je to celkem jedno, protože ta výheň venku, ta už prostě bude až do večera. A protože se všude teď momentálně řeší různý kauzy, bitcoiny, že jo, jsme slyšeli ve zprávách, kluci, děkujeme za aktuální informace, zároveň další politika, tamhle, já nevím, těch problémů je teď všude možně, strašně moc, že jo? Jo? Se koukáš.
9: Ne, jsem čekala, co z tebe jo. Ještě vypadne, ale...
0: Já jsem říct uprchlíci. Ne, zpravodajec nebudu, zprávař nebudu, to je jasný. A tak místo toho si můžeme dát takovou malou hezkou osvětu. Když už jsme ve zprávách měli, že naši pejsci potřebují dostatek pitné vody, tak zároveň přes léto bychom měli mít u našich pejsků taky dostatek, počkej, jak to mám říct, no, měli bychom se jim starat o jejich tlapičky. Jo, protože ten asfalt, ten je rozpálený i na 70 stupňů Celsia. Tak jak správně pečovat o psí tlapky, tak to vám řeknu za chvíli tady na Hit Radio.

na Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut a já se ptám, chodíte venku teď přes léto na boso? Ne. Stoupili byste si na rozpálený asfalt? Taky ne. No a vidíte, pejsci musí. Já bych o tom normálně nemluvil, ale já jsem ještě před zprávama šel zavřít okno ve studiu a zatáhnout žaluzie. A normálně vidím, jak dole pod rádiem jde paní se psem na vodítku. Říkám si, ty brďo, jedna odpoledne, asfalt, ten je jak láva a ten pejsek, chudák, ten si tam ťapká takhle po tom chodníku a nikde, nikde vlastně tady nevidím trávník, park taky v nedohlednu, no, náročný. Není to úplně dobrý nápad a právě proto využiju síly Hit Rádia a řekneme si i do vysílání něco zásadního k nám všem, jenom jako připomenutí, kdo máme pejska. Takže pokud máte psa, zkuste se trošku pověnovat i jeho tlapkám. V těchto tropických vedrech, tak choďte opravdu ven ráno, večer, ideálně až po nějaký pátý, šestý, než ten chodník trošku vychladne, jo? A nebo asfalt, přeběhněte, ať chodí hlavně po trávě. Klidně toho pejska i popolnes, tedy to je úplně naprosto v pohodě, že jo, pokud teda nemá 70 kilo. Důležitý je potom kouknout se, jak moc velkou má srst taky mezi polštářkama. Normálně to jako vystříhejte. Jo, protože když tam má takhle jako ty chloupky, tak na ty se potom lepí spousta věcí a je fakt, že i někde ten asfalt může být tak jako rozehřátej, že se mu tam ty kamínky normálně jako na to nalepí. Takže nic příjemného. Další věc, když uvidíte, že ty polštářky má úplně vysušený, místama až třeba trošku popraskaný, tak vemte nějaký přírodní zvlhčovač tlapek, prodává se spousta mastiček, dokonce jsem koukal, že už mají i jako hodně, jak to říct, nafrněný takový mastičky, včetně bambuckýho másla a tak dále, jo, takže skutečný wellness. No a co úplně nejlíp můžete udělat, jestli navíc ještě máte štěňátko, tak berte ho velmi často na procházku do lesa, vemte ho někam na kamínky, na štěrk, na chodník, teď se bavíme v době, kdy není takovýhle šílený vedro, aby ty polštářky se mu vlastně jako cvičily a aby se mu zpevnily, aby se mu z nich stala taková malá podrážka, protože to dál ve svém životě bude potřebovat. Tak to je jenom takhle, takové malé okénko, jo, a díky za to, že se o ty malý vaše čtyřnohý kamarády takhle staráte. My si dáme další hity. Aneta Langerová, Srdcotepec na Hit Rádiu.

0: je bomba. I kdyby se vám to nelíbilo, pořád to na tom nic nemění. Dynamite, tedy Dynamit, je název hitu od té Kruze. 13 hodin a 23 minut posloucháte Hit Radio. A dneska, v pondělí 3. je Mezinárodní den vodního melounu. Tak proto je takový vedro. Jo, hele, studený meloun v tomhle vedru za mě nejlepší a klidně sladký, anebo s mátou a fetou, sýrem, jako takový zdravý salát, proč ne? I to je jako výborný oběd. Na druhou stranu meloun je zelenina a ne ovoce, že jo, takže do salátu naprosto geniální. Zároveň je to asi jediná zelenina, do který klepeme jako na dveře, že jo? Zaťukáme, posloucháme, nikdo neotevře, ale my posloucháme, jestli teda uslyšíme dutej zvuk nebo ne. Tohle je asi, není to fáma, takhle se opravdu dá poznat, jestli meloun je zralý a sladký, ale je to asi jako nejběžnější způsob, co každý kdy udělá. Já jenom nevím, jestli když jako zaťukám, jestli bych poznal, že zralej není, protože podle mě to vždycky dutý je. A říkám si, no tak jo, tak já myslím, že teď to bude dobrý. Pak ho rozkrojím, on je růžovej, že jo, bílý pecičky a je kyselej, nebo kyselej. No je kyselej, prostě není úplně sladký. Tak pokud jste na tom stejně tak jako já, že nemáte často štěstí na meloun, tak ještě tady, teď mám další dvě novinky, podle kterých byste mohli poznat, že je opravdu jako hodně zralej. Za prvý, to se vám bude líbit, jo, ta druhá ne. Za prvý, ta, která se vám bude líbit, je, najděte takovej ten flek, který je, ten žlutej flek na tom melounu. Ten musí být opravdu hodně jako krémově žlutej až oranžovej. Ono je to vlastně to místo, kde ten meloun ležel na zemi. To není nic špatného. Když je to bílý, no tak je to prostě o ničem, že jo? To tam moc dlouho nepobyl. Takže čím opravdu jako žlutější až oranžovější, tak víte, že dlouho ležel na té zemi a vyhříval se na tom sluníčku. No a ta druhá věc, ta vás bavit moc nebude, protože ta se dotkne naší peněženky. Čím těžší, tak tím lepší. Protože když je fakt jako až nezvykle, až nezdravě těžký, že si říkáte, bože, to bude stát nesmysl, tak to je známka toho, že by opravdu měl být hodně zralý, protože je hodně vodnatej, má v sobě extrémně vody a proto je tak strašně moc těžký. Takže nemáte zač, doufám, že to bude fungovat, a když dneska půjdete, že si dáte nějaký dobrý meloun a doufám, že nebude vyprodaný a vy tam nebudete stát úplně sami a koukat, a říkat si, ach jo, tak mám zase smůlu. Kdo ale úplně sám jako kůl v plotě bude, tak to je Måneskin a to v hitu The Loneliest za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

William Payne a Rita Ora na Hitrádiu ve 13 hodin 37 minut s váma Jirka Pelnář a pokud jste právě teď za volantem, tak se ptám, máte pocit, že ten, kdo jede před váma, že snad ani nevychodil ani základku, že řídí zase jenom zleva doprava a říkáte si, proboha, co je to za řidiče? No, hele, na rovinu, stává se nám to často, stává se to každému z nás, prostě kdo hodně pravidelně jezdíme, tak občas na podobného řidiče narazíme. Nebo řidiče BMW, ale já tady mám zajímavost ze Slovenska. Tam totiž nově dostanou noví řidiči papíry, jenom pokud prokážou, že dokončili základku. Že aspoň mají základní vzdělání. A dokonce to platí i zpětně. Jo, to znamená, že se to bude překontrolovávat a budou muset prostě hledat někde nějaké vysvědčení ze základní školy. Dobrý, ne? A já si teď jenom říkám, teď mě to vlastně napadlo. Má to něco společného s tím, že náš premiér Babiš ze Slovenska teď chce jenom 8 let základky místo 9? Já nevím, viděl se ho někdo někdy řídit?

0: Sebastian Rup Alíc na Hit Radio, chviličku po 3:15. Je s vámi Jirka Belnář, přeju pohodový den, především i za volantem. Když už jsme se bavili před chviličkou o tom volantu a o řízení aut, tak protože je pondělí, tak jenom připomínám, že tím, že je pondělí, tak na Orlenu můžete ušetřit za benzín i za naftu. V pondělí totiž mají epické slevy, stačí mít jejich apku a sleva je vaše. Je tam koruna nebo 2 koruny na litr, záleží podle toho, co tankujete, že jo. No a pokud máte tank kartu Easy, tak tyhle slevy pro vás platí až do konce srpna každý den, jo, ne pouze v pondělí. A zároveň na tank kartu Easy od Orlenu vám my na Hit Radio dáme 10 000 korun. Konkrétně já v pátek mezi 12. a 15. hodinou, protože celý léto až vlastně do konce srpna, každý pátek, tak vždycky mezi 12. a 15. hrajeme hru Dokonalá desítka. Dám vám 10 otázek. Za každou správnou odpověď je 1000 korun, takže když odpovíte správně 10krát, desítka je vaše. Minulý pátek tak Radek vyhrál 8000, tak schválně, jestli ho zkusíte překonat. Ještě jednou připomínám, v pátek Dokonalá desítka mezi 12. a 15. tady na Hit Radio společně s Orlenem.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 000 totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Do Zoo jsme se vydali společně se Shakirou, tady u nás na Hit Radio, 13 hodin 57 minut. Lucie má pro nás připravené další nejnovější zprávy. Tam se dozvíme všechno, co potřebujeme vědět, nejenom z Česka, ale pochopitelně i ze světa, a dějou se neuvěřitelné divy. Podrobnosti tady za chviličku. Ještě předtím vás vezmeme taky za aktuální dopravou, takže pokud jste právě teď za volantem, dávejte dobrý pozor, ať víte, kudy radši nejezdit. A přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Se zdržením počítejme mezi Velkou Býteší a Osovou Býtiškou. Začaly tam opravy a jezdí se kyvadlově na semafor, tvoří se kolony. Vydržet to musíme do konce srpna, pak se práce posunou na další úsek. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
9: Mirá,
8: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
9: Mikové,
8: Harley,
9: Xindle X,
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. V srpnu mají dělníci v plánu další důležitou stavbu. Na začátku příštího týdne zahájí opravu na hradecké dálnici, a to v úseku mezi Libicemi nad Cidlinou a sjezdem na Poděbrady. Doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Provoz bude vedený v režimu 2+1+1, to znamená, stále budou dva jízdní pruhy pro každý směr. Kromě nového asfaltu také kompletně vyměníme čidla pro meteohlásky, abychom byli schopni lépe reagovat na aktuální počasí.
2: Oprava vyjde na 757 milionů korun. Web státního zdravotního ústavu je po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nějak netýkal, fungují odděleně. Pokračuje technická forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku zablokoval. Maďarská jaderná elektrárna pak by se do úterý mohla ještě udržet v současném omezeném provozu. Nadále se ale očekává, že si pokles hladiny Dunaje vyžádá její úplné odstavení. Elektrárna, která pokrývá za běžných okolností zhruba polovinu spotřeby energie v Maďarsku, využívá vodu z Dunaje ke chlazení. Pomoc s dodávkami energie už nabídli Slováci. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Větrný Jeníkov zvažuje obnovu části zámku, je v něm obecní úřad, pošta i knihovna. V levém křídle by měl vzniknout kulturní sál, který obci chybí. Měl by tam být také menší kinosál a novomanželské apartmá pro pořádání svateb. Větrný Jeníkov teď zkusí sehnat dotace a od nich se bude odvíjet i případný start rekonstrukce.
0: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
4: Tropy na Vysočině pokračují, maximální odpolední teploty kolem 37 stupňů nám vydrží až do čtvrtka. V pátek se ochladí skoro o 10 stupňů a bude místy pršet.

0: Kráte Hit Radio 21 Pilot s náma akorát teď přistáli tady na naší runway, no a tím pádem my můžeme pokračovat dál.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže zase tady máme naše malé okénko, kdy si spolu budeme povídat, takže WhatsApp Hit Radio 777-937-777, tak teď budeš haválinka a máme tady pro dnešek téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že v průběhu našeho života se v průměru člověk líbá s 19 lidmi. Jo, není to jako pusa, prostě normálně jako pusa, ale prostě jako líbání, jo. Francouzské líbání. Tak je to téma, který se dneska ráno řešilo i ve snídaní šampionů a u nás tady jako rezonuje v rádiu celý den, protože každý říká, jak jako 19. Někdo říká, cože až 19, to ještě musím ještě se líbat teda jako s dalšíma třeba 6 lidma. A já říkám, cože, 19, to není možný, ne, tak 19 to není moc, ne, jako za celý. Já říkám, cože, 19, to není možný, ne, tak 19 to není moc, ne, jako za celý život, jako líbačka. Tak jsem se ptal mých kolegů, říkal, co

nebo má proběhnout. Jak je to u vás? Dejte vědět, 777-937-777. Je možný, že tohle je opravdu jako ten průměr lidstva, nebo je to úplná blbost? Je to pravda, nebo bullshit? Nechám to na vás.

0: Dualipa Love Again. Se nám docela hodí. Láska znova a znova a znova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A o tom znova a znova si dneska povídáme. Zjišťujeme, jestli opravdu jsme v Česku jakože puritáni a nebo jsme promiskuitní líbači. Protože mám tady anketu výzkum.
1: Vědci
0: tvrdí, že v průměru se za život líbáme s 19 lidmi, jo? A já se ptám, jestli číslo 19 je blbost nebo ne, jo? Za mě teda jo, úplně jako na první dobrou, že já, nesmysl. Tak, a co si myslíte vy? Mám tady samozřejmě i hlasovky, tak nejdřív se dostaneme k ním, tak třeba tahle.
2: Ahoj rádio, teda mě už je teda něco přes 60, tak už něco pamatuju, ale myslím si, že jsem se dostal tak ke 40 pěkným francouzákům. Jo, možná jsem něco zapomněl, ale 19 je málo, to určitě málo. Tak čau, Vašek.
0: Dostal jsem se v životě ke 40 skvělým francouzákům. To, někdo zdolává 8000 a někdo se dostává ke krásným francouzákům. To, dokonalá věta. Vašku, moc děkuju, tohle si budu pamatovat. Další hlasovka.
3: Ahoj Jirko, ohledně dnešního tématu, myslím si, že 19 je málo. Protože za sebe můžu říct, že 19krát, nebo 19 holek jsem stihnul jenom na intru olíbat. Jako fakt to líbat, jo? Nemusím nic jiného.
0: Jasně.
3: Takže si myslím, že za mě to je málo.
0: Děkuji moc, díky. Další zpráva. Ahoj, tohle je podle mě lež. Přesně jak si říkal, kdo za mlada hrával flašku, tak těch 19 hravy překoná. Tak kdo vyrůstal v 90, tak flaška to se hrálo prostě pořád, že jo? 80, to nevím, 70, tam to byl asi úplný úlet, takže všechny ty zábavy, já nevím, u vohně, že jo, když se prostě hrály tremský písničky, tak to asi šlo jako samo. Já si fakt myslím,
1: vědci
0: vůbec nevidí do české lidské duše, a nebo jenom my máme nějakou jako svoji líbací bublinu a někdo to má úplně jinak. Další zpráva. Podle mě je 19 opravdu reálné číslo. Spousta lidí má jednoho partnera na celý život. A spousta lidí zase hromadu partnerů na víkend. To je pravda. Je fakt, že se asi mezi náma najdou tací, kteří nám tady ten průměr vlastně jako snižujou. Ale bavíme se pořád jenom o té líbačce. Jak říkal Vašek, ke kolika skvělým francouzákům jste se v životě dostali vy? To mě zajímá. Dokázali byste to vůbec počítat? Já si to po vás úplně nechci. To číslo jenom nad tím popřemýšlejte. My řešíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to 19 lidí. Podrobnosti za chvilku.

0: Disturbed na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 19 lidí v životě je číslo, které tady naši
1: vědci
0: tvrdí. Teda já teď říkám lidí a číslo, jo, ale tak v tomhle případě to tak bereme, protože to je statistika. Že 19 lidí jste prý jako v průměru olíbali, nebo obecně člověk v průměru tak se líbá za život s 19 lidmi. Mně přišla zpráva z domova, který je jenom hezká otázka. Ty jsi hodně pod průměrem, viď? Ano, samozřejmě. Tak, pánové, pokud teď poslouchá i vaše paní, tak chápu, že nebudete posílat zprávy na 777-937-777, ale přišla mi zpráva od Honzy, který píše: čau, je mi 43, jsem inženýr, poslouchám v kanceláři a od teď se budu říkat promiskuitní vykousávač, když slyším všechny historky a vzpomenu si na svoji pubertu. Promiskuitní vykousávač je to snad nejhorší oslovení, který jsem kdy v životě slyšel, ale je to dokonalý. Ono obecně líbání něžnou, romantickou, velmi erotickou věc nazývat jako vykousávání, to je děsběs teda. Ale chápu, pokud to tvý číslo je samozřejmě úplně jako jinde, tak tam už ten vykousávač asi je. Další zprávy, které posíláte na 777-937-777, jsou vlastně jako stejného ražení, jo, že 19 je pro vás opravdu nesmyslné číslo. A hlavní je, že se za to vůbec jako nemůžeme cítit ani špatně. Když se bavíme o líbání, že jo? A přesně, v době, kdy jsme hrávali flašku, tak to bylo naprosto normální. Jo. A začínalo to už na základce. Takže v tomhle případě já to dneska rovnou ukončím a říkám, že
1: vědci
0: jsou úplně mimo. Úplně mimo a vůbec neví. Jo? A nebo jenom my máme prostě nějakou jinou svoji sociální bublinu, ve který to tenkrát bylo naprosto normální. Ale za mě upřímně si myslím, že těch 19 je fakt blbost. Díky za vaše vzkazy. Další pravda nebo bullshit opět zítra ve 2 odpoledne na Hit Radio s Jirkou Pelnářem. Hit Radio.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Zajímavý mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

rádiu ve 14 hodin a 35 minut venku přes 30 stupňů, zítra bude skoro 40, tak doufám, že vás v těchto dnech nečeká žádný zotavování z nějakého lékařského zákroku. Třeba víčka, ty by se teď asi jako blbě hojili, jo, to člověk nechce. Na druhou stranu, pokud máte v plánu nějaký kosmetický zákroky, tak trošku si to promyslete, jestli vám třeba nevadí, že se stane, že vás třeba potom lidi ani nepoznají, jo. Dokonce i ti vaši úplně nejbližší. Ono se to stalo zrovna skoro okolností i Enriquovi Iglesiasovi, který teď dospíval na Hitrádiu. Ten měl kdysi dávno, ještě když byl v Bravíčku na plakátech, tak měl u nosu takový velký mateřský znamínko, vystoupil jako tu velikou pihu, kterou si pak nechal odstranit. Když si ji nechal odstranit, tak už to bylo v době jeho jako obrovský slávy. A šel na svůj vlastní koncert, šel zadem a jeho bodyguard ho tam tudy nechtěl pustit. Normálně jeho bodyguard ho chytil za flígr a vyhodil ho ven s tím, že tam prostě nemá co dělat. On říká, ej, como estás, jsem já, že jo, Enrique? Ne, ani náhodou. Tak to se doopravdy prostě jako stalo, jo? Nepoznal ho vlastní bodyguard, protože to jeho signifikantní znamínko najednou bylo pryč. Tak jenom pokud máte před sebou, jak říkám, nějaký kosmetický zákrok, trošku nad tím popřemýšlejte. Ale jinak samozřejmě schutí do toho. Bez debat. No doubt.

14 hodin 41 minut, tak samozřejmě máme tady ty šílený tropy, o tom žádná. Na druhou stranu jsou lidi, kteří z těch tropů vlastně ani nemusí mít těžkou hlavu, jako třeba Jiříkovský, anebo ex-ministr Pavel Blažek, protože momentálně v rámci bitcoinové kauzy, tak žalobkyně pro ně navrhla tresty 20 let pro Jiříkovského plus dalších 9 navíc a pro bývalého ministra Pavla Blažka 6,5 roku v chládku, takže ti si z toho, že budou tropy moc jako hlavu dělat nemusí, chládek mají zajištěný, ale samozřejmě je to jenom návrh. Celou bitcoinovou kauzu sledujeme, máme pro vás podrobnosti, uslyšíte to taky v nejnovějších zprávách. No a k tomu navíc, mezi 15. a 18. hodinou budete mít taky úsměv nartech, protože dorazí naše odpolední show, která je opět připravena vás dohromady 180 minut v kuse bavit. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin, kdy v pravý poledne znovu začnou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny stihneme ještě Veronu, Coldplay a pro vás, pro všechny, kdo jste dneska fakt

0: Mějte se krásně, zítra ahoj, tady na Hit Radio.
1: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
1: Víkend utekl jako voda, ale víte, co je pozitivní? I to neoblíbené pondělí je skoro za námi a odpoledne už budeme jen dobíjet baterky.
2: A mrkneme na to, co zajímavého přinesl víkend na Vysočině, naservírujeme tipy na akce tohoto týdne, zkontrolujeme dopravu pro všechny na cestě z práce domů a rozdáme další lupeny do kina.
1: Tak buďte u toho s námi, těšíme se na vás.
3: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si.
1: V tuto chvíli dejte na trase Zavlíčkova Brodu do Ždírce na Doubravou u Jitkova Havrovla, tady dvě osobní auta, místo je průjezdné s opatrností, počítejte s omezením. Pozor také na výjezdu z Budíkovic ve směru na Třebíč, tady havarovalo osobní auto, místo nehody je s opatrností průjezdné k Vadlově. A připomínám, že i dnes jsou komplikace na trase z Humpolce do Havlíčkova Brodu mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Kvůli dopravnímu omezení se tady tvoří kolony v obou směrech. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnutí.

0: Té ceny a vždycky něco navíc.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Dneškem přestaly platit některé typy občanských průkazů. Jde o papírové knížky nebo zalaminované karty vydané před polovinou roku 2000. Podle rezortu vnitra je nejčastěji mají lidé narození před rokem 1936. Výměna občanky je zdarma. Pokud je to nezbytné, mohou úředníci přijet domů, do nemocnice nebo domova pro seniory. Webové stránky Státního zdravotního ústavu jsou po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nijak nedotkl, protože fungují odděleně od webových stránek. Nadále je ale prováděna technická a forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku znepřístupnil. Během vysokých teplot pozor na naši kůži. Omezit bychom měli pobyt na přímém slunci a je nutné dodržovat i určitou ochranu. Víc dermatolog Petr Arenberger.
5: Přes poledne nejsme na sluníčku, existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
4: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Závěrem ještě fotbal. Sparta jako třetí český tým zasáhne do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů ji zítra čeká Lyon, který ještě nikdy neporazila. Utkání na Letné bude mít výkop v 8 večer. Odveta se bude hrát o týden později ve Francii.
0: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
6: No, pojďme se podívat na počasí. Polojasno, skoro jasno, jen výjimečně se může dneska vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Pokud tak odpoledne a večer teploty 32-35. Zítra nás čeká ještě větší teplo stoupat, to bude až k 38 a opět slunečno a krásně jasno.
2: Hit Rádio Vysočina.
6: 15. hodina za námi, Milan Řezniček za celé Hit Rádio Vysočina přeje fajn poslech. Tam, kde nás ladíte, užívejte pohody a užívejte i muziky. Právě teď.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young v odpoledním vysílání na Hit Rádiu Vysočina. Krásné odpoledne. No tak první týden dalšího prázdninového měsíce je tady. Popravdě ani se člověk nenadál a měsíc prázdnin ne za námi, tak pokud máte pocit, že jste si ho ještě moc neužili, větší důvod k tomu to v srpnu pořádně rozjet. My jsme se vás v ulicích Vysočiny zeptali, jak si prázdniny užíváte vy, no a co máte v plánu třeba právě ještě během toho druhého prázdninového měsíce.
1: Ahoj, já si zatím prázdniny skvěle užívám, tak jako každý rok. Byli jsme s rodinou ve Švýcarsku a v Rakousku v horách a u jezer, je tam neskutečně krásná příroda. Teď musím během pár dní dohnat všechny pracovní resty a na druhou půlku prázdnin mám ještě plno plánů, na které se moc těším.
2: My jsme začátek prázdnin strávili na úžasném Vysočina Festu, kde jsme si to moc užili. Potom jsme jezdili po vlastech českých. Zbývající části prázdnin, vzhledem k tomu, že ta vedra mají ještě přetrvávat, tak asi hodně času strávíme u bazénu, kde se člověk aspoň trošičku osvěží.
3: Už jsme byli na 2 týdny v Bulharsku, kde jsme si to opravdu užili, byli jsme v největším akvaparku a hodně jsem si ještě užila pár dní na tanečním workshopu s dcerou v Kletečné u Humpolce.
0: No tak to byly vaše názory, každopádně pokud by vám docházela inspirace, kam vyrazit, kde co zažít, i s tím umíme poradit a nabídneme to už v této hodině, tak krásné odpoledne, Daša.
4: Tak krásné odpoledne, Daša.

0: Pondělí odpoledne přeje na celou tropickou Vysočinu Milan. Tak kde to dneska praská? Ve švech jsou asi koupaliště. Zdravíme nejenom tam, ale i k rybníkům, domácím bazénům, ať už jsou to ty zabudované bazény nebo ty nafukovací, které možná právě teď okupujete se svými dětmi. Prázdniny v plném proudu a jestli si někdo nemůže opravdu stěžovat na nezájemná návštěvníku, pak je to Jihlavská zoologická zahrada, která je dlouhodobě nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Vysočině. Tak se tam za pár minut podíváme, jak ta horka zvládají zvířata, co chystají v srpnu, počkejte si. No a aby to čekání bylo příjemné, ať už nás sladíte, kde nás sladíte, možná v práci, možná i za volantem, tak za chvíli pošleme třeba Evu Farnou a Miráje. Musím se a jej vzpomeneš si, nabídneme toho mnohem víc, protože hrajeme jenom hity, které máte rádi, tak si je užijte mezi 15. a 16. u nás.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vysočina. Tady jsme doma.
1: 15 hodin k tomu 26 minut. Mluvil jsem o tom, že jedním z nejnavštěvovanějších míst dlouhodobě na Vysočině je Jihlavská zoologická zahrada. Tak právě tam zdravím teď vedoucí marketingového oddělení Simu Kubičkovou. Simo, hezké tropické odpoledne. Ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: Simo, jak vaše zvířátka zvládají v tomhletom horku ta horka?
2: To záleží jak která. Máme samozřejmě zvířata, která jsou víc přizpůsobivá, pocházejí z teplých oblastí, takže pro ty je to jednodušší. Pak jsou zvířata, kterým to moc nevyhovuje, to jsou třeba irbisové nebo pandy červené, ale u všech zvířat vlastně chovatele dbají zvýšené opatrnosti a víckrát za den kontrolují, doplňují vodu, případně je chladí.
1: Jsou třeba nějaké koupačky?
2: Jsou, užívají si třeba naše babirusy, lamy, teďka kolegové zkoušeli i koupačku u žiraf, to teda využil jenom jeden žirafák zatím, tak nevím, jestli se ty další dva osmělí, nebo hrošíci, funguje to teda tak, že chovatelé trchují hadici a zvířata si mohou sami vybrat, jestli tam teda vejdou nebo ne, nenutíme je.
1: První měsíc prázdnin je za námi, srpen v plném proudu, tak na co se v zoologické zahradě v Jihlavě můžeme během srpna těšit, co jste nachystali?
2: Máme připravený zase večerní prohlídky pro rodiny s dětma, jedna bude již 8. srpna a jedna bude na konci 29. To tam ještě nějaká volná místo, tak doporučuji podívat se na e-shop. Zoologii ty už máme, já jsem chtěla říct bohužel, ale vlastně my jsme rádi, že máme vyprodaný, ale možná budeme přidávat nějaký termíny pro velký zájem, protože i o tyhle ty prohlídky lidi stojí, takže to ještě zvážíme. No a v srpnu bude ještě Tichidej, to je den věnovaný Tamarinu Pinčím, ten děláme každoročně a ten je vlastně půjte prázdný.
1: No tak držíme pěstě, aby to všechno vyšlo, aby to všechno klaplo, jo. Přejeme hezké prázdniny nejenom tobě, ale i zvířecím obyvatelům do Jihlavské zoologické zahrady a zvládněte ta horka.
2: Moc děkuji, taky vaši naši posluchači a to zvládnou. A ať se nebojí, když přijdou do zoologické zahrady, je tam hodně sněh míst a dá se tam je osvěžit, takže ať zavítaj i přes ta horka.
1: Ano, to mohu potvrdit, nedávno jsem tam byl a tenhle ten týden sám chystám opět. Tak měj se hezky, krásné léto, ahoj.
2: Ahoj, měj se krásně.
0: Vysočina, tady jsme doma.

0: co se děje na Vysočině.
1: V plném proudu jsou prázdniny v Telči, kde na vás čeká hudba, divadlo a pouliční ruch, který doplňují řemeslné stánky, workshopy a výlety do okolí. Dneska je na programu Invisible World a Robert Christian a druhá tráva, tak si naplánujte výlet do města šťastných lásek. Do letního kina v Jihlavě vás ve čtvrtek na Star Wars. Vezměte deku, přátelé, a přijďte si od 21 hodin užít film pod hvězdami. A mám tu ještě jeden tip na tuto sobotu, na oslavu 800 let obce Petrovice nedaleko Jihlavy. Od 14 hodin se na místním hřišti můžete těšit na vystoupení kouzelníka, program pro děti, kapely a spoustu jídla a také pití. Další tipy na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i postilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 tisíc měsíčně. Více na www.sankro.cz.
6: Sankro.cz.
7: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
0: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

47 minut na Hitrádiu Vysočina, Kateřina Marie Tichá. Přejeme krásné tropické odpoledne, ať nás sladíte, kde nás sladíte. A kdybyste se před tím slunčkem, které zítra bude pálit ještě víc než dneska, chtěli schovat do takového klimatizovaného kinosálu, proč ne? Protože do Multikina Sinestar budeme už příští hodině nabízet. A teď dobře poslouchejte, my jsme to tady vlastně řešili v pátek s Márou, že to se vlastně v historii naší filmové soutěže snad zatím ještě nikdy nestalo, protože ve hře je 6 vstupenek. Slyšíte správně, 6 vstupenek, koho vezmete, to už necháváme na vás. Jestli vyrazíte s někým, nebo jestli půjdete opakovaně na různé filmy, to záleží jen na vás. Stačí jenom uhodnout filmovou ukázku, která v tuhle tu chvíli už je připravená a čeká tady na nikoho z vás. Teď ale ještě nevolejte, v pravou chvíli zveřejníme číslo, na které je potřeba se dovolat, ale hlavně uhodnout filmovou ukázku, která vám může vydělat, jak už jsem říkal, 6 vstupenek do jihlavského Multikina Sinestar. Tak přejeme krásné odpoledne a posíláme další muziku.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Ve Žďáře nad Sázavou se stala nehoda. V Nerudově ulici u křižovatky s Vančurovou havarovalo osobní auto. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. A na dálnici D1 mezi kilometry 119 a 141 na Brno pak probíhá u krajnice údržba zeleně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Práce skončí v říjnu a náklady se dostanou na skoro 40 milionů korun. Jako první bude opravená asi kilometr a půl dlouhá část mezi Velkou Býteší a Osovou Bytýškou. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra k jednání o navýšení platů pro příští rok. Andrej Babiš žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise ministerskému předsedovi. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. S podvodnými telefonáty a e-maily se roztrhl pytel. Momentálně kyberšmejdi posílají podvodné SMS zprávy s údajně nezaplaceným parkováním, pokutou nebo mýtným. Neklikejte na žádný odkaz a nevyplňujte údaje, říká z prevence policejního prezídia Ladislav Beránek.
11: Chatele při nich spoléhají na to, že adresát bude chtít situaci rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje. Proto nespěchejte a vždy si dostatečně ověřte oprávněnost daného požadavku. Před zadáním údajů si vždy pečlivě ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele vámi zvolené služby.
0: Za podvodnými SMS-kami většinou stojí organizované skupiny ze zahraničí, které je rozesílají na telefonní čísla získaná z různých úniků dat. Vojenská policie prověřuje pát vrtulníků v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Při nehodě, která se stala 23. července, zemřela vojákyně z náměštské vrtulníkové základny. Další 4 vojáci se zranili. Stroj americké výroby s 5 vojáky na palubě se zřítil při přestávání.
12: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: Také zítra bude na Vysočině slunečno, čeká nás opět vymetená obloha. Jen odpoledne a večer se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky, spíše tady na severu a západě kraje. Teploty se budou pohybovat od 35 do 38 stupňů.
9: Hit Radio Vysočina.
13: No tak počasí nám bude dělat velkou radost. Já doufám, že se radost někdo udělá a získá v naší filmové soutěži 6 stupňů do kina. Za chvíli se k tomu dostaneme. Hezké odpoledne.

16. hodina, k tomu 5. minuta, krásné odpoledne za celé Hitrády Vysočina přeje od mikrofonu Milan. No a v tuhletu chvíli je ten nejlepší čas sáhnout po mobilním telefonu a vytočit 725 44 38 37, protože pokud se dovoláte a uhodnete filmovou ukázku, čeká tady na vás něco, co nemá obdoby. 6 vstupenek do Multikine Cinestar. Hodně štěstí.

0: Jay-Z, Alicia Keys na Vysočině, právě teď 16. hodina, 10. minuta. Před námi biják a v něm něco neuvěřitelného, 6 vstupenek do Multikina Sinestar. A o tuhle tu pořádnou porci vstupenek bude bojovat Pavla z Meziříčka. Pavlo, zdravím tě, ahoj.
1: Taky zdravím, ahoj.
0: Ahoj, Pavlo, jaké je pondělí u tebe? Dovolená, práce, po práci, koupačka, jak to probíhá v Meziříčku?
1: No tak dopoledne jsem byla chvíli na zahradě, spíš z rána, dokavať se tam ještě dalo vydržet. Jinak jsem doma, uvařila jsem oběd a odpočívám teď.
0: Co bylo dobrého k obědu?
1: Lečo.
0: Lečo, máte spoustu takový paprik a rajčat na zahradě, jo?
1: No určitě.
0: Tak už to zpracováváš. Pavlo, ty jsi říkala, že nebudeš na to hádání sama, že tam máš pomocníka. Kdo to je?
1: No je to manžel.
0: Manžel, a ty jsi říkala, že... No?
1: No, nevím, jestli to mě pomůže.
0: Když pomůže, bude nějaká odměna? Něco jiného než lečo k večeři?
1: No, vezmu ho do kina.
0: Když pomůže, bude nějaká odměna? Něco jiného než lečo k večeři?
1: No, vezmu ho do kina.
0: Vezmeš ho do kina. 6 vstupenek

0: My jsme ho nařídili. Ty jsi ho nařídila.
1: Já jsem ho špatně nařídila.
0: Bože, nedovede nařídit ani budík.
2: No, nedovede nařídit ani budík. Tím ta hláška končila.
3: Byl tam svěrák, tam byl.
2: Aha. Z jakého českého filmu to bylo? 6 vstupenek tady čeká na tebe.
3: No, tak, no, zkusila bych toho Koliu, no, ale nejsou si vůbec jistá.
2: Co říká manžel, co říká nápověda?
3: Ne, to říkám já.
2: Jo, to říkáš ty, a co říká manžel?
3: Nic, kejve hlavu.
2: Souhlasí s tebou?
3: No,
2: jo.
3: Nic jiného mu nezbývá.
2: Takže říkáš, že podle Zdeňka Svěráka to typuješ, že to byl Kolia.
3: No, zkusím to.
2: Zkusíš to. Dobrá, tak poslouchej, co já na to. Teď se buď to budeš radovat ty, anebo ti, kteří poslouchají u rádia, protože pokud to nedopadne, tak se zítra hraje o 7 vstupenek. Dobře, tady je má odpověď. Kolia to není.
3: Není to Kolia.
2: Víš, co to bylo? Obecná škola.
3: Jo, obecná škola, no, tam taky hráli. Obává.
2: Libuška Šafránková, Zdeněk Svěrák, obecná škola. Pavlo, je mi to moc a moc líto. Každopádně to v tuhletu chvíli si udělala obrovskou radost všem těm, kteří se nedovolali, protože zítra se hraje už o neuvěřitelných 7 vstupenek do multikina Sinestar. Tak zkus to třeba zítra i ty. Měj se hezky, zdravíme do Meziříčka a budeme se asi někdy těšit,
3: taky.
2: Jo? Díky, ahoj.
3: Ahoj.
2: No a je to tak, jak už jsem říkal, zítra se hraje o neuvěřitelných 7 vstupenek. To je něco, co tady nikdy v historii našeho bijáku ještě nebylo, tak pokud chcete zabojovat zítra po 16. hodině s Márou, budete mít šanci. Biják, Hit Rádia Vysočina.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Ano, je to tak, už za 4 dny Marek Ztracený jako první český interpret hodlá dobít pražskou Letnou a nabídnout svým fanouškům mega koncert, který v Česku nemá obdoby. Na místě se pracuje ve dne v noci. Jak Mára prozradil, vše potřebné na místo přivezlo 140 kamionů. Použito bylo 2300 tun materiálu, k tomu 10 kilometrů kabelu. Mega koncert bude přinášet i 5 17-metrových LED obrazovek. Bude to panečku jízda, tak pokud se chystáte, máte opravdu na co a užijte si to.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utekl z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utekl z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
6: Leo Tryskáč.
7: Pachatel utekl ze svého výběhu.
5: Leo Tryskáč.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Krásné a pořádně horké pondělí odpoledne při zítřejší Vysočina v tuto chvíli Milan. Sluníčko už v tuhleto chvíli nepálí jako o život. Přesto my vám to pondělí trošku ochladíme, nebo spíše pořádně rozhýbeme, protože mám pro vás italskou Eurodance pecku z roku 1992 od W, Please Don't Go. Tak volume doprava, užijte si tuhletu letní pecku, protože více takových nabídneme dneska po 18. hodině Hit Radio Classic s Káťou Pechovou. Až do 21 hodin můžete vzpomínat, můžete trsat, můžete prostě užívat a prožívat s námi. Please.

0: krásné pondělní odpoledne za ten 3. srpna roku 2026. Pokud nás sledíte za volantem, možná jedete domů z práce, možná máte dovolenou a odněkud někam cestujete, možná se přesouváte z bodu A do bodu B, tak pozor, třeba ve Žďáře nad Sázavou v Nerudově ulici u křižovatky s Vančurovou tady havarovalo osobní auto, na místě byl blokovaný jeden jízdní pruh, tak opatrně, kdyby cokoliv, připomínám, že využívat můžete naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a poslat informaci hlasovkou a my informace od vás milé rádi pošleme dál, stejně jako to budeme dělat za chvíli i s muzikou, protože nabídnu třeba Timbaland a One Republic. Také si dáme kapelu Divokej Bill a jejich znamení a v 17 hodin nás čeká co? Čekají nás další zprávy s kolegyní Zuzkou Kuklovou, tak těšte se.
1: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

kde následníte právě tyhle hitry Rádia Vysočina, další příjemná energická muzika. My se úderem 17. hodiny samozřejmě podíváme na další odpolední zprávy s kolegyní Zuzkou Kuklovou. Mimochodem, nabídneme třeba informaci, že hokejistům Milavské Dukly odstartuje letní příprava. Kdy to bude, kolik zápasů je čeká, kolik z toho bude na domácím ledě a potkají se třeba se soupeři z extraligy. Počkejte si na to.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Humpolce do Havlíčkova Brodu mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem se kvůli dopravnímu omezení stále tvoří v obou směrech kolony. A připomínám, že dělníci začali opravovat silnici mezi Osovou, Bytýškou a dálnicí D1. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. V Česku pokračuje vlna veder. Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před vysokými teplotami a rozšířil ji o další oblasti. Vysoký stupeň platí prakticky na celém území republiky s výjimkou západu a jihozápadu. Na jižní Moravě je pak výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. A vedra ještě jednou, skoro 40-stupňová teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes překonala rekord Moravy a Slezska. Dosavadní maximum pocházelo ze srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Nemocnice na Vysočině získají přes 4,5 milionu korun. Zaměří na náborové příspěvky pro lékaře a další zdravotníky. Mezi příjemci budou i noví doktoři do Pelhřimovské nemocnice, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi internistů. Kvůli nedostatku lékařů omezila i neakutní péči na chirurgii. Hokejistou Mihlavské Dukly už zítra odstartuje letní příprava. Čeká je celkem 10 zápasů, z toho 7 na domácím ledě. Hned 5x se navíc utkají se soupeři z extraligy. První duel je na programu zítra od 17:30, kdy v horácké multifunkční aréně vyzvou Tábor.
9: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: I zítra nás na Vysočině čekají tropy. Naměříme 35 až 38 stupňů a opět bude svítit sluníčko. Pouze v průběhu odpoledne a večera se mohou dostavit lokální přehánky nebo bouřky. Spíše tedy na severu a západě kraje.
7: Hit Radio Vysočina.
10: Tak zase děkujeme za další odpolední zprávy. Milan Řezniček je nadále přeje fajn poslech s námi a jak to bude vypadat během pracovního týdne, co se teplot týká, i na to společně mrkneme. Teď už ale september.

právě teď stále hezké odpoledne, nebo možná pro někoho už podvečer, jak to máte, nechávám na vás. Tak já jsem si říkal, že vlastně ten dnešní, nebo tenhle ten pracovní týden, první srpnový, má hned dvě taková nej. Zítřek bude nejteplejším dnem z celého pracovního týdne. Ano, sluníčko na obloze, to není nic tak jakoby výjimečného. Každopádně ty teploty budou spadat až k 38 stupňům Celsia. To druhé nej bude mít pro změnu v režii pátek, protože pátek bude zase naproti tomu nejchladnější den z celého pracovního týdne a myslím si, že k pátku se budou upínat ti, kteří tahle ta horká moc nemusí. 23 až 27 stupňů Celsia, to naměříme jenom v pátek. Každopádně až do středečního odpoledne stále sluníčko, ve čtvrtek se začne trošku schovávat za mraky a co se týká nocí, tak nás čekají tropické noci, o těch se odpočineme až ze čtvrtka na pátek, tak připravte se na to, jestli se na to vůbec připravit nějak dá. My posíláme další příjemnou muziku, Kid Laroi, Justin Bieber a jejich stají. Hezké odpoledne.

0: Masker na Vysočině, právě teď 17. hodina, k tomu 15. minuta. Pondělí s datem 3. srpna roku 2026 v plném proudu. V kalendáři svátek dneska slaví Miluše, hezké ženské jméno, tak přejeme všem Miluškám jen to nejlepší. Narozeniny má třeba slovenský operní pěvec Štefan Margita, kterému je dneska 70 let. Slaví i herec Vítězslav Jandák, tak pokud ve společnosti těchto dvou pánů máte narozeniny nebo máte svátek, všechno nejlepší, užijte si to. A za chvíli k těm dárkům, které doufám dneska přišly, přidáme ještě jeden, který také potěší, bude to hudební dárek. Nabídneme třeba kapelu Krištofa Šňůry. Že chci být tvým majákem, když... Možná v tuhle chvíli venku na Šňůry taky věsíte to prádlo, které jste vyprali, nebo které jste možná ze sebe svlíkli, protože jste ho propotili, protože venku je opravdu pekelně, tak užijte muziku, kterou budeme posílat, také Taylor Swift a celá řada dalších hitů. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, vítám tě u nás v éteru.
3: Ahoj, přeju všem krásný den.
2: Tak ale vidím, že ty máš dneska dobrou náladu. Nepřinesl si sebou kromě dobré nálady nějaký nápady, co podniknout ve volném čase?
3: Jo, mám něco, co nečekáte.
2: Tak ale šup sem s tím, povídej, jsem napnutý jak šandy.
3: Mám takovou neúplně podpultovku, spíš zapomenutý klenot. Já jsem totiž teď objevil Balt a chci ho dneska jako hodně vychválit.
2: Takže, jestli se nepletu, jsme v Polsku, že?
3: Jo, a to jsem nevěděl, to je naše nejbližší moře. My jsme tam byli autem z Prahy za 6 hodin. Úplně zázrak. A jsou tam normálně takový ty dlouhý písečný pláže jak v Itálii a vyrostlo tam strašně moc vymazlených nových rezortů, kde za málo peněz máš jako hodně muziky.
2: No nekeci, ale tak to zní jako velmi lákavě.
3: No já koukám jak vyvoraná myš, jako fakt se mi tam líbilo. Tak můžete na Slevomatu mrknout na tohle, je to zase změna.
2: A jak koukám?

0: Kam? Otevřel jsem si tady mapu. A ono je to opravdu kousek, teda.
1: No a máš plnohodnotnou koupačku, jako pěkný to bylo. Takový nový Chorvatsko, akorát s tím, že ta úroveň ubytování je tam jako jinde. A těch nabídek na Dovču u Baltu je teď na slevom a tu fakt hodně, takže doporučuji, kde můžu. Vyrazte.
2: To musíte zažít. Se slevomatem na Hit Radio.
3: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Pondělí odpoledne na celou tropickou Vysočinu. Pokud se rádi plánujete věci dopředu a nemáte ještě aktivitu na tuhletu sobotu, mluvčí třebíčské radnice Iriny Marta Kydisová nás přichází pozvat právě do Třebíče. Co se tam bude dít? Schválně.
1: Velký hokejový svátek v Třebíči je tady. V sobotu 8. srpna otvíráme nový zimák a zpět se vracejí legendy. Vejmelka, Dostál, Červenka, Erat a na Karlově náměstí vás čeká autogramiáda, fanzóna i koncerty kapely Bagr.
0: No tak děkujeme moc za pozvání, píšeme se do diářů. Tuto sobotu společně otevíráme novou kapitolu hokeje v Třebíči. Velkolepá akce Hvězdy zpět přivede na zrekonstruovanou ledovou plochu zimního stadionu města Třebíče celou řadu skvělých hokejistů. Více informací o celé téhleté akci najdete i na webových stránkách hstřebíč.cz. Tak pokud chcete vyrazit, vyražte, pořádně fanděte a my už teď posíláme Verve Bittersweet Symphony.

0: Rádio Vysočina Sunfeld, Jonas Blue, 17. hodina, k tomu 36. minuta, venku panují tropy, je pondělní podvečer a právě dneska slavíme den melounu. Ano, věděli jste, že tahle ta pochoutka je z botanického hlediska ve skutečnosti nikoli ovoce, ale zelenina. Možná jste to už někdy slyšeli, je tomu tak, je dokonce z 92% tvořena čistou vodou, tak jestli si na melounu v tuto chvíli pochutnáváte, nebo jsem možná vzbudil nějaké choutky na melounovou party, skákněte do obchodu, protože melounu je teď všude dostatek. Myslím si, že to v současné době není nedostatkové zboží. My pošleme pro osvěžení k tomu melounu za chvíli další muziku. Budou třeba Skript, Will.i.am. Nebo třeba Leony i Petr Bič projekt, a to zdaleka není vše, co stíháme do 18. podvečerní, tak hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

tři čtvrtě na šest na Hitrádiu Vysočina Leony, 18. se blíží mezi 18. a 21. Hitrádiu Klasik, to znamená to nejlepší z 80. 90. a také milény a dneska v režii Káti Pechové. Tak si to užijte, Milan se loučí, přeji hezký tropický večer a těším se v pátek s Márou po 15. Mějte se, ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na silnice Vysočiny, které jsou v tuto chvíli sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu v pondělí v podvečer užijte i vy bez pokut a bez nehod v tom tropickém počasí. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná. Pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít čas v přírodě, navštívit památky nebo si zasportovat. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
7: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál Nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
6: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra k jednání o navýšení platů pro příští rok. Andreje Babiše žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem. Mnoho truchlících vyprávilo příběhy o setkání s ním. Popisují ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na let s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. Jeho role zatím zůstává otázkou.
8: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
6: V noci většinou jasno, polojasno, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů, v údolích bude kolem 14. Zítra opět horko, zejména v Čechách později možnost bouřky nebo přehánky, jinak jasno, polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, během dne mírný jižní vítr na Moravě přechodně zesílí.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, Hit Radio Klasik je tu a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, i dneska to bude nabitý. Belinda Carlisle, Elton John, Jimmy Somerville a teď už Britney Spears.

June Mile Kingston a Jimmy Somerville v éteru Hit Radio. Krásný večer. 6 minut po 18. Ten víkend byl super, co? No, jste rádi, že jsou zpátky tropy? Takhle, dneska padl, prosím vás, další rekord. Neuvěřitelný, my jsme teď tak rekordní, to je skvělý. Ten původní rekord, což si možná vybavíte, byl 39,7 stupně, jo. A na Jižní Moravě to teď, jakoby, nebo na Moravě to teď ještě posunuli a je to 39,9. Moc hezký, moc hezký. Posíláme sílu na Moravu a trošku ochlazení, nevím, jak vám ho předat, ale držte se, prosím vás, neroztečte se. Jo, vlažná sprcha, vlažný pití, jo, víc toho nemám. Naskočit do bazénu ideálně, pokud máte, no, anebo zajít k sousedům na klimatizaci.

0: Trocha motivace na pondělní večer. Belinda Carlisle za námi na Hit Radio. No a samozřejmě Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě songy do každého počasí, což se nám rozhodně hodí, zvlášť v těhle vedrech. A i za chvilku nás čekají jakoby dost legendární věci, jo. Elvis, v pohodě, jo, taky Anaka, jo, taky v pohodě, tohle taky určitě znáte. Takhle, to nejde neznat, jo. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners už za chvilku do vašich uší.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Skvělý, co? Elvis, a little less conversation v éteru Hit Radio. A otázka. Chodíte rádi nakupovat? Takhle. Teď možná jo, nebo minimálně doporučuju. Já jsem třeba dneska takhle šla do drogerie, jo. A já jsem tam jako fakt něco potřebovala, ale motivace byla i lehce postraní, protože jsem tam přišla a tam mají klimatizace, mají tam několik asi těch jednotek, nevím, každopádně je tam fakt příjemně. A já jsem zjistila pak najednou, že už asi 10 minut stojím na jednom jediném místě a čtu si normálně jako popisky na krabičkách. Moc nevím, co to bylo, vím, že to bylo něco proti komárům, ale jinak netuším. A stála jsem tam jenom proto, že jsem stála přímo pod tou klimatizací. Jo, teď stojíte a jde na vás ten chladňoučkej vzduch a vy se tak najednou jako vypnete a jste vlastně jenom rádi, že existujete. Tak možná nic nutně nepotřebujete, ale hele, podívat se do krámu, co mají novýho, jestli mají nějaký pěkný slevy, ochladit se, jo, za to stojí, fakt doporučuju, výborný marketingový tah mít v krámě klimatizaci. No, my zase máme ty nejlepší hity a to je taky skvělý. Za chvilku Albáňo a Romina Power a teď Alanis Morissette.

0: To už je klasika. Felicita Albano a Romina Power v éteru Hit Radio. Jo, my tady po večerech takhle spolu brouzdáme v té historii. Je to skvělý, je to skvělý. Dáváme si hity, který dobře známe, jo, protože prostě je máme v hlavě někde schovaný. Za chvilku třeba Madonna a Vogue, jo, taky Buty a Nad stádem koní. To už jsou prostě jasný klasiky, znáte je. Na tohle jste možná ale malinko zapomněli. Alisha s Attic, I Am, I Feel. I to si dáme už za chvilku, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu? Ty.

0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
2: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i posilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 tisíc měsíčně. Více na www.sankro.cz.
4: Sankro.cz.
3: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirage.
0: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

Lisa Stansfield, All Around the World, posloucháte Hit Radio. A už jste ho měli dneska? Ne, počkejte, to není legrace. Dneska slaví, řekla bych, jedna z nejlepších věcí, co si v létě můžete dát. Jo, no, pomíjím nanuky. Jo, každopádně, co se týče toho přírodního světa, dneska je den vodního melounu. A hele, ať už ho máte rádi na měsíčky, jo, nebo na kostičky, nebo si do něj přidáváte nějaký podpůrný látky, to už je na vás. Ale prostě vodní meloun je jedna naprosto fantastická, dokonalá věc. Navíc je v něm spousta vody, takže vás jako hydratuje, jo, a tak dále. Samozřejmě někdy může být těžký poznat, jestli je zralý. Existuje na to už dneska spousta typů, že jo, jak takový ty skvrny a tak. Pak jsou lidi, kteří prostě přijdou, plesknou meloun a vědí. Což je fantastický a vypadá to v obchodech vždycky, no nic, jako ze specifických filmů. Každopádně ano, dnes je den vodního melounu. Pokud na něj máte chuť, běžte pro něj teď. Věřte mi, bude vám naprosto fantasticky, až ho celý zládujete. A já k tomu posílám další skvělý hity. Za chvilku A1, Caught in the Middle a teď tu Unlimited Jump for Joy.

0: Caught in the Middle, posloucháte Hit Radio, hezký večer. 19.19, něco si přejte? Doufám, že máte splněno. Ano, i tohle za vás řešíme, jo, abyste to stíhali, tyhle chvilky štěstí, který si můžete dopřát. No a taky si dáváme ty nejlepší hity, protože ty prostě potřebujeme, jo. Je to mnohokrát vědecky prokázaný, hudba zlepšuje náladu. A ještě, když to má trošku tu dávku nostalgie, jo, to je podle mě mnohonásobně vyšší ta hodnota. Takže za chvilku třeba tohle. Voyage, voyage. Desireless, taky Bryan Adams nebo Petr Hapka. Dobrý, ne?
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Krásná věc, Petr Habka a Lucie Bílá, dívám se, dívám v éteru Hit Rádia. No a pozor na ty recidivisty, to je strašný normálně. Policisté na Budějovicku měli opět plné ruce práce. Opět chytali jednoho takového útěkáře, jo. Normálně, on teda je docela, má tvrdou skořápu tenhle chlapec, jo. Každopádně na útěku teď urazil asi 5 kilometrů. Ano, je to želva, jmenuje se Leo a opět zdrhnul z výběhu. On to teda neudělal poprvé, prosím vás, to je opravdu desetiletý samec, který těm majitelům utíká pravidelně. Já si nemyslím, že by se měl doma špatně, jo, prostě je to dobrodruh. Naštěstí je to teda želva, takže ačkoliv na želvu běhá celkem dobře a rychle, tak ho našli, jo. Normálně na hlavní silnici ho našli, jak si to šine prostředkem pruhu, velmi bezpečné, jo, to nedělejte, prosím vás. Děti, nechovejte se jako tahle želva, prosím vás. No, tak takhle gratulujeme panům policistům, že ho dohonili. Jakoby, myslím, že to musel být pořádný trénink. Každopádně, jestli máte doma takovýhohle útěkáře, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. Pokud byste chtěli zvířátko, bojíte se právě, že vám uteče, no tak želva je za mě vlastně nejlepší varianta, protože uteče, ale ne moc daleko. Doufejme. Další hity právě teď.

0: Strangles dohrávají v éteru Hitrádia. Krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A věřím, že zvlášť takhle při pondělku to prostě bodne. Jo, na chvilku tu hlavu vyčistit, na chvilku se jenom zastavit. U některých těch songů prostě to pomáhá. Jo, proto třeba už za chvilku Enya. Ta tohle umí fantasticky. Čekají nás taky Buggles. No a čekají nás taky Goo Goo Dolls. Give a little bit, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu? No.
2: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Jay-Z a Beyoncé.
1: You ready, B? Let's go again.

skvělá věc. Travel to Romantis, Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. A co dnešek? Pondělí. Pondělky jsou těžký. Jo, to je jasný, ale třeba jste měli hezký den. Jako takhle. Vědci teď spočítali, jak by měl vypadat ten dokonalý den. Jo, a ideálně bychom ho měli mít asi vždycky, jo. Každopádně, práce maximálně 4 hodiny. Nevím, co na to řekne váš šéf, zkuste se zeptat. No a zbytek by měla být zábava, jo. Což mně se třeba docela líbí, otázka, jak moc je to praktický, ale jinak jo, 4 hodiny denně pracovat, 6 hodin věnovat rodině a partnerovi, tam se to dá asi nějak, že jo, podělit, 2 hoďky si zasportovat, to teda každý den nevím, 2 hodiny sportovat. Možná, když by to bylo třeba něco příjemného, u čeho se dá ležet, nevím, jestli je takový sport, no a potom odpočívat. Hele, to je podle mě fakt jako super. Můžete se zkusit domluvit se šéfem, že to třeba nějaký den jenom tak jako vyzkoušíte, jo. Blbý je, že by se vám to líbilo a on vám to příště už nedovolí. Tak to možná radši snad ani neriskujte. Radši si poslechněte Guns N' Roses.

Sounds like a melody, to jsou Alphaville na Hit Radio. Krásný večer všem. Pondělí, 3. srpna, utíká to, co? Hele, dvakrát mrknem a je tu září, je to neuvěřitelný, ale je to tak. No ale když budeme spolu, tak si to aspoň užijeme a bude to hezký. Jo, protože minimálně máme ty úplně nejlepší songy, jo. Captain Jack, Alice Springs, taky tohle. Taky vás to vždycky dojme.

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás.

Blažek prostě rozjede každou party, klidně i takhle při pondělku. Posloucháte Hit Radio. Možná pro vás mám nový business model, jo, novou práci, nebo jako takhle. Je to tip. Možná to nedělejte, můžete z toho mít problémy, ale je to zajímavý, protože jeden Ital se teď rozhodl přivydělat si poměrně kuriózním způsobem. On totiž postavil falešný archeologický naleziště s pozůstatkem pěkně antického amfiteátru, jo. A jako na jednu stranu klobouk dolů, pač samozřejmě celý to jako vybudovat taky nebylo úplně jednoduchý. No a on od turistů, který většinou moc nevědějí, že jo, pojďme si sami na sebe podívat, když někam jedeme, tak od nich takhle během let vybíral vstupný ve výši 40 euro, což je skoro tisícovka. No a v podstatě se díky tomuhle téhle atrakci dostal až do jednoho turistického průvodce, což už je teda samozřejmě průšvih, že jo. Ale 10 let mu to procházelo. No teď teda skončil ve vězení, jo, logicky, tak možná ten závěr není úplně motivační, takže možná to neskoušejte, ale schválně zalovte v paměti, třeba jste se tam byli, taky podívat. Tak kdybyste si připadali hloupě, nemusíte. Neletělo mu spoustu lidí, Dido právě teď.

0: Přeju krásný večer všem. Jak jsem dodala všem, to je samozřejmost. Vám všem přeju krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pondělí. Věřím, že takhle večer už to jde. Tak to zvládněte a slyšíme se opět zítra v 18 hodin u Hitrádia Klasik. To znamená toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Už za chvilku One T and Cool T, taky Lucie nebo Los Lobos. Mějte se hezky, ahoj.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

to do ohně dá. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vyhrávej mži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.